Zatím nikam nejdu, musím přijít na to, kterou nohou vykročit mám. Může to trvat týden, klidně i rok, snažím se z tebe vyléčit. Já víš teď, kamkoliv kam přijdu,

nadechnout. Až tě jednou potkám, zkusím se nedívat aspoň chvíli do země.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: I love you. Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růžový.
3: Jo, umění dělat život ovocnější.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
7: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
10: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Inkus FIFA World Cup Meal.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy. Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
9: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
10: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
11: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
10: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
12: Tati!
10: Neomezený tarify.
13: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
15: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
16: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
17: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
18: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
19: No.
20: Já jsem si přičel rád s kamením.
21: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
19: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
22: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
23: A můžete ji vyzkoušet.
24: Ale my máme vypráno.
25: Co tady děláte?
24: Testujem. To je dopravář.
26: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
27: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: I love you.
8: Protože chutná celé rodině.
9: Protože jo nakopne každý den.
10: Protože s jo je život růžový.
11: Jo, umění dělat život ovocnější.
12: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
13: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
14: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
13: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
14: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Dobrej. 1 giga kombo s hranolkama.
16: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
15: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
17: Tati!
15: Neomezený tarify.
0: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Focus FIFA World Cup Meal.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Máslo v Bila klubu za 22,90 a tuňákový salát přikoupit dvou kusů za 44,95 za kus. Bila.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
9: Pusti.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
11: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
12: Naštěstí v balení Minis je dost opletek pro všechny.
13: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna.
14: Jedna určitě nestačí.
15: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
16: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
17: No.
18: Já jsem si přišla rád s kamením.
19: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
17: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
20: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
21: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak 1 gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: kus FIFA World Cup Meal.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
4: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
5: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
7: Testujem. To je dopravát.
9: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
10: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
11: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
13: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
14: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
3: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
15: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
16: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
17: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
18: No.
19: Já jsem si přišel rád s kamením.
20: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
18: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
21: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
22: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
23: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
24: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
23: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.

0: Dobrej. Jedno giga kombo s ranolkama.
1: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
0: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
2: Tati!
0: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
7: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.

0: Plus FIFA World Cup Meal.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
4: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
5: V Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
6: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Bila klubu za 6,90. Bila.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
9: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
15: Testujem.
16: To je dopravář.
18: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
19: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
20: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
21: Naštěstí v balení Minis je dost opletek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
22: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
23: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
24: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
6: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
5: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
7: Tati!
5: Neomezený tarify.
8: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
10: V pořádku, můžete jet.
9: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
11: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
8: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
9: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
10: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
11: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přišla rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
15: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
16: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
17: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
18: A můžete ji vyzkoušet.
19: Ale my máme vypráno.
20: Co tady děláte?
18: Testujem.
19: To je doprava.
21: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
5: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
22: Volvo vám nyní přináší 4.

0: roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
2: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
1: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
3: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
8: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
9: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
10: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
9: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
10: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Dobrý. 1 giga kombo s hranolkama.
12: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
11: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
13: Tati!
11: Neomezený tarify.
0: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Tento týden v Kauflandu a kunůžky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
15: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
16: Král sýrů s chutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
3: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
4: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
5: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
6: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
7: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
8: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
9: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku, jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
15: Pusti.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

used to have.

světě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Ariel, prací gel nebo kapsle až 60 praní za 249,90 nebo Brev Power 4 kusy za skvělých 49,90.

0: Online objednám, za chvíli v tetě mám.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Máslo v Bila klubu za 22,90 a tuňákový salát při koupi dvou kusů za 44,95 za kus. Bila.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
9: Testujem. To je dopravát.
11: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
12: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
14: V pořádku, můžete jet.
13: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
15: Pěkný kolo, to bych brala.
16: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
17: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
15: A fakt, že jo?
16: A ty jsi?
17: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
18: I love you.
19: Protože chutná celé rodině.
20: Protože jo nakopne každý den.
21: Protože s jo je život růžový.
19: Jo, umění dělat život ovocnější.
22: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
23: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
24: No.
25: Já jsem si přišla rád s kamením.
26: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
24: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
26: Mm-hmm.
27: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
28: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
29: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba... Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
30: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
31: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
32: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Maracuja.
33: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky.
0: Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
1: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
2: Liboté, proč jsou na matech citrony?
1: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
3: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.

0: čas byl rozhodně, máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Billa klubu za 99,90. Billa.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Tak, co je s tím grillem?
5: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
4: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
5: A fakt, že jo?
6: Kdo to byl?
7: Cenfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
9: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.

0: a Vodafone TV Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
3: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
4: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba. Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
5: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
6: Pustí.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
9: Liboté, proč jsou na matech citrony?
8: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
10: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
11: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: I love you! Protože chutná celé rodině.
14: Protože jo nakopne každý den.
15: Protože s jo je život růžový.
16: Jo, umění dělat život ovocnější.
17: Velké vítězství může začít malým gestem.
18: Už jsem myslela, že někoho máš?
19: Mám. Mbank.
17: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
11: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
11: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
12: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
14: V pořádku, můžete jet.
13: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
15: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
16: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
5: Hosti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
7: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Vodní meloun, kilo u nás, s apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
3: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
4: Bref má něco úplně nového.

0: dokoná.
1: Nový Brev Color Auto Active. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
6: Důležitý den, ale vám všechno...

0: dá s rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
1: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
2: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, zlaté dědictví.
3: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
4: A skvělý nábytek.
2: Žijeme to s vámi.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
11: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
12: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
11: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
12: Jo, grill.
13: Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
15: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
16: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
17: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
16: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
18: Tati!
16: Neomezený tarify.
19: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

0: Termo de uso.
1: Kaufland již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
4: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
5: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu si ženete dvě matrace Flexi King za 3499 korun.
6: A skvělý nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
9: Na to nezbylo. Řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
8: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
9: Jo, grill.
10: Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
12: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
13: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
14: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
15: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
14: No, to je pěkný, kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
16: Třeba právě teď.
17: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
18: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
19: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
20: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
21: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
20: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
22: Tati!
20: Neomezený tarify.
23: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
24: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
25: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
26: Užijte si Mionetto, víc než jen Prosecco.
27: Hellmann's.
28: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
0: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
1: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
2: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
3: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba. Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
3: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
5: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
8: OK, všichni jdeme na to.
9: Pojďme mluvit o vlasech.
10: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
9: Můj účes reflektuje, kdo jsem.

0: a chci, aby vydržel.
1: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy s ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte teriyaki twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
3: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
10: Aquila, čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
11: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
12: Jedině od Chibo.
13: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
14: Dali jsme!
15: Oh! Trosečník, který není spocený.
16: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
17: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
18: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
19: Velké vítězství může začít malým gestem.
20: Už jsem myslela, že někoho máš?
21: Mám. Mbank.
19: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert. Hellmann's.
2: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
7: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
11: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
12: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
14: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
15: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
16: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
8: Jedině od Chibo.
9: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
10: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
11: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
12: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás, s apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Dobrej. Jedno giga kombo s ranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
7: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
12: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
14: V pořádku, můžete jet.
13: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
16: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
17: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
18: No.
19: Já jsem si přišla rád s kamením.
20: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
18: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
21: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
22: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku. Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
4: Hustý.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
0: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma. Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
6: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
7: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
8: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
12: V pořádku, můžete jet.
11: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
13: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
14: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
3: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
4: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přičel rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
0: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
11: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
12: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

0: I go back to the blog era one time.
1: Howdy.
2: Sorry, boys. We're gay.

0: sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
8: Dny nákupu za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
7: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
9: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG WashTower. Life's good. LG. I'm making my big
9: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
12: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
13: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
14: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to.
15: Výpadek?
14: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
16: To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
15: A ještě na tom vyděláte.
17: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
11: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
18: Prosím.
19: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Tento týden v Kauflandu akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
20: Velké vítězství může začít malým gestem.
21: Už jsem myslela, že někoho máš?
22: Mám. Mbank.
20: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Například K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
1: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
2: Pusti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
4: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
6: Přesně takhle chutná léto s novými Luky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden cukr Billa klubu za 9,90 a tento Family za 119,90. Billa.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bakárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maško,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrada.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po samotným přilnu.
14: Právě, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte. Something special. Unforgettable.

0: Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy. Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
5: A skvělý nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Bref má něco úplně nového.

0: ako nás.
1: Nový Brev Color Auto Active.
2: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
5: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
13: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
14: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
15: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
14: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
16: Třeba právě teď.
17: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
18: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
19: Pile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
20: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Bila klubu za 6,90. Bila.
21: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
22: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
23: Auris Clean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auris Clean.
24: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
6: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
1: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
11: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
13: V pořádku, můžete jet.
12: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
14: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
15: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
16: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
17: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
18: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
19: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přičel rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jeho české trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
10: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Čas ubíhá pomalu, koukám do ulice, letadlo na nebi září. Kam asi míří, až lidi vystoupí, budou se opíjet na nočních plážích. Budou se milovat, svítí se horizont za mořem jako tvý víčka. Rád bych tvítilo, jak sochu z mramoru na slunci dlaněmi hýčkal. Dašky mám zvalený, nádobí v řezu se hromadí a kafe stydne. Říkám si odjedu, ale ne bez tebe na konci tohohle týdne. Něco mě tlačí, říká, odejdi, zažij všechny ty místa. Tam, kde pak lodě vyráží do světa.

Horký jsou noci, jak písek na pláži, slyším ozvěny města. Myšlenky utíkají za tebou, nevím, jak s nimi, Sáro, mám přestat. Já zažil tu vztahy, co netíží, přichází jak vlny a zase mizí. Já bych pochopil, že je to iluze, co je mi kompletně cizí. Každá skladba brzy to hraje, naší si přehrávám věčně. Někdy člověk udělá chyby, i když je udělat nechce. Říkala si v ráji, narazíš na sebe, před sebou nedá se utíct. Měla si pravdu, bylo to šíleně bláhový a já to zkusil. Nejde mi tu spát, mám tě stále rád, ten pocit.

napsal papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů Alza Guard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupu za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Cash. Taxidermie hodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
4: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Užijte si Mioneto, víc než jen prosecco.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
6: Ty jo. Podepsaný kopiteli.
17: Le filet tendu entre deux parasols.
18: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
19: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
6: Výpadek?
19: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
20: To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
6: A ještě na tom vyděláte.
21: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
22: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
23: Pustí.
22: Datart. Opravdový elektrospecialista.

mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11 dní.

0: Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
7: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
8: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.

0: Cash. Taxi de Yahoo.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Moja rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Ty jo, podepsaný Kopitelli.
15: Le filet tendu.
16: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport. Yeah!

0: Kuus FIFA World Cup Meal.
1: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
2: Výpadek?
1: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
3: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
2: A ještě na tom vyděláte.
4: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
5: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
6: Pustí.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Prosím.
7: Wow. Co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano!
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka!
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat!
8: Dej do ní svoji nabíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Yeah, happy new year!
1: Oh!
2: Yeah.
1: Oh!
2: Uh-huh.
1: Oh!
2: So seductive. Yeah.

0: slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
4: Objev třeba výhodné balení Aviváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
6: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.

0: Dash, taxi de Yahoo.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90, Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
14: Pusti.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
15: Tyjo, podepsaný kopiteli.
16: Le filet tendu entre deux parasols.
17: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
18: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
19: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
20: Ty máš vždycky něco v rukávu.
21: Mám M-Bank.
19: M-Bank. Velká malá vítězství.
22: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
23: Let's go to the store then.
22: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
24: She has them!
25: Trying to get the whole card in.
26: Welcome.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po samotným přilnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
1: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
9: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
10: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
11: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: i oblíbenou jogobelu Pana Kota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seco, Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
9: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přičel rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
15: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
16: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
15: Na grilu.
17: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
18: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco vejce a Tesco kuře kilo za 59,90. Tesco, počítejte s námi.
19: Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert, pro každého.
6: Aquila, čistý tón přírody. Aquila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90.

0: tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Ale to je hezké.
3: Ty si tam prst, ať to nemáš ředění.
4: Léto s Penny, hezky česky.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Timková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrano.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Nálikový látky až po sadnutým přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: A dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: take them back to the blog era one time.
1: Howdy.
2: Sorry, boys. We're gay.
3: Auriscreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
13: Hi, how you doing?
11: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
13: She has them!
14: Trying to get the whole card in.
15: Welcome.
16: Hey, máte chuť na ledový hit?
17: Ice, ice, baby.
16: V Kauflandu ho hned můžete mít.
17: Ice, ice, baby.
16: Bílý růžek, nízká cena. Například K-Classic zmrzlinový Cornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
18: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
19: přenést na bezpečný účet.
20: A kdo volá?
18: Vaše bankéřka.
20: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
18: Co? Nemáte?
19: Cože?
20: Tak tu máte.
21: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
10: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plot za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
22: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
23: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
24: Pustí.
23: Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
26: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů.

0: ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
1: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.

Svět se točí někdy trochu pospátku, a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11 dní. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
5: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
6: Karlova koruna, Petrova bohuna. Yeah.
7: Dobrý, můžem dál.
6: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
8: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
9: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
13: Pusti.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
15: Tyjo, podepsaný kopiteli.
16: Le filet tendu entre deux parasols.
17: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
18: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
19: Ty máš vždycky něco v rukávu.
20: Mám M-Bank.
18: M-Bank. Velká malá vítězství.
21: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
22: Let's go to the store then.
21: Hi, how you doing?
22: We were having an awesome viewing party and if you had lace, you can come with us.
21: She has them!
22: Trying to get the whole card in. Welcome.
23: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
24: Kau-
10: Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
23: Prosím.
0: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství.

0: Nová prémiová kolekce Axe.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
0: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Miký,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrada.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji navíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: na třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám, kolik dní už mi to chybí.

0: Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
2: Yeah. Aha. So seductive. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů Alza Guard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
7: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: Dash, tak si dej jahodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland. Everything is just fantastical.
5: Every day is bellissimo. Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
9: Way to get the whole card in.
6: Welcome.
10: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
12: Jedině od Chibo.
15: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
16: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
17: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
18: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
19: Tyjo, podepsaný kopiteli.
20: Le filet tendu entre deux parasols.
21: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
12: Prosím.
22: Wow, co se to děje?
11: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
23: Auris Clean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auris Clean.
24: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina. Mám chuť řvát jak na lesy, že mám pro tebe postel s nebesy.

0: Slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect and Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo jedna na světě.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Chcel broskev. Chci pro ní skoč, svoje sklípku.
9: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
8: Tak tě tam skočíme.
9: Fakt jo.
8: A to prosvištíš.
9: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. No. Kamarád, charakter.
10: Tak jdem. Super, prosvištíte.
9: Cože?
10: Neprosviště.
9: Já tím nerozumím.
10: Je to neprosviště.
9: Že jsi to neprosviště?
10: No, neprosviště.
9: No to nevadí. Aspoň máme melo.
11: Léto s Penny, hezky česky.
12: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
13: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
18: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
19: Let's go to the store then.
18: Hi, how you doing?
19: We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
18: She has a
19: the whole Cardiff.
17: Welcome. Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
15: Prosím.
20: Wow. Co se to děje?
21: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
17: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
22: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
23: Chibok Office.
0: Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
1: Jedině od Chibo.
16: Tyjo, podepsaný Kopitely.
23: Le filet tendu entre deux parasols.
24: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
25: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu si ženete dvě matrace Flexi King za 3499 korun.
26: A skvělý nábytek.
27: Žijeme to s vámi.
28: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: S levou třeba set tří odolných kufrů Alza Guard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo jedna na světě.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Dash. Tak si dej jahodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
8: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
8: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
7: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
10: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
11: Hustí.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
12: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
13: Ty máš vždycky něco v rukávu.
14: Mám M-Bank.
12: M-Bank. Velká malá vítězství.
15: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
16: Let's go to the store then.
15: Hi, how you doing?
17: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
15: She has them!
17: Trying to get the whole card in.
15: Welcome.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem

0: XC90, tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
3: Očko ti doporučuje.
4: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect and Moisture s technologií CitraCell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo jedna na světě.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen ze 2899 korun. Allegro.
7: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
8: Chcela broskev. Jsi pro ní skoč, svoje sklípku?
9: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
8: Tati, tam skočíme.
9: Fakt jo?
8: Já to prosvištím.
9: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. To má nad charakter.
10: Tak jdem. Super, prosviště.
9: Cože?
10: Neprosviště.
9: Já tím nerozumím.
10: Je, co to neprosviště?
9: Že jsi to neprosviště?
10: No, neprosviště.
9: No to nevadí. Aspoň máme melo.
11: Léto s Penny, hezky česky.
12: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
14: Prosím.
15: Wow, co se to děje?
16: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
17: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
18: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
19: Let's go to the store then.
18: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
20: She has them!
21: Trying to get the whole card in.
22: Welcome.
17: Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
23: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
24: Ty máš vždycky něco v rukávu.
25: Mám M-Bank.
23: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
26: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení.

0: Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
5: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
6: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
7: Pustí.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Létuže breč, venku listopad, na tvý vlasy padá deš, nejde tě nemilovat.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maškova,
9: René Dan,
10: Monika Tymkova,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrana.
9: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Návykový látky až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Abych do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

žilo srdce, padala na něj voda. Byla mi zima, cítil jsem štěstí.

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG WashTower. Life's good. LG.
3: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Chcela broskev. Chci pro ní skoč, svoje sklípku.
9: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
10: Tak tě tam skočíme.
9: Fakt jo.
10: A to prosvištím.
9: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. To má rád charakter.
11: Tak jdem. Super, prosvištěm.
9: Cože?
11: Neprosvištěl.
9: Já tím nerozumím.
11: Je co to neprosvištěl?
9: Že jsi to neprosvištěl?
11: No, neprosvištěl.
9: No to nevadí. Aspoň máme melo.
12: Léto s Penny, hezky česky.
13: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
14: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
15: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
16: Ty máš vždycky něco v rukávu.
17: Mám M-Bank.
15: M-Bank. Velká malá vítězství.
18: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
19: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
18: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
19: Prosím.
20: Wow, co se to děje?
21: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
18: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
22: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
1: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
17: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
23: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
24: Let's go to the store then.
23: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
25: She has them!
26: Way to get the whole card in.
23: Welcome.
0: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
27: Přivítejte Adama Mišíka,
28: Monikuba Gárovou,
27: Jakuba
28: Rybo,
27: Tomáše Zástěru,
28: Mikýř,
27: Tereza,
28: Maško,
27: René Dan,
28: Monika Tymková,
27: Petr
28: Švancara,
27: Martin
28: Hrana.
27: Jsme přátelé?
29: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
30: Návykový látky, až po samotným přilnu.
31: Správně, jsi šikulka.
32: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
33: Pojďte se podívat.
34: Dej do ní svoji navíječku.
35: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
36: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
37: Očko ti doporučuje.
38: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
8: Welcome.
9: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
10: Dny nákupu za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
9: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
11: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
12: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG. I'm making my big
11: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. M-Bank.
14: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
17: V Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
18: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Bila klubu za 6,90.

0: 90. Byla.
1: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
0: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
3: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
4: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
5: Výpadek?
4: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
6: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
5: A ještě na tom vyděláte.
7: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
2: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
8: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
11: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
12: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
13: Pustí.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
15: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maško,
16: René Dan,
17: Monika Timková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrano.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
20: Návykový látky až po sadnutím přilnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji navíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak. Just dance, simple plan.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů.

0: AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
5: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
6: Pustí.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
12: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
13: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
14: Výpadek?
13: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
15: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
14: A ještě na tom vyděláte.
16: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
7: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
17: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
7: Tento týden v Kauflandu akunůžky na živý plot za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
18: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
19: Hej! Máte chuť na ledový hit?
20: Ice, ice, baby.
19: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena. Například K-Klasik zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Klasik zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
21: Prosím.
22: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
23: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
24: Let's go to the store then.
25: Hi, how you doing?
23: We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
25: She has them!
26: Trying to get the whole card in.
27: Welcome.
28: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
4: Vodní meloun, kilo u nás, s apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Dej do ní svoji navíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
8: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba... Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
5: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Máslo v Bila klubu za 22,90 a tuňákový salát při koupi 2 kusů za 44,95 za kus. Bila.
8: Bref má něco úplně nového.

0: jako nás.
1: Nový Brev Color Auto Active.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte teriyaki twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
3: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seco Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto Pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert za 19,90. Špekáčky s goudou nebo chili za 69,90. A zlatého bažanta za 11,90. Lidl. To se vyplatí.
6: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
7: Zvedni to a vykřič to.
8: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte odpad.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Dobrý por. Auaj, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
11: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
12: Super výhodné. Naše nejlepší nabídky týdne. Za 19,90 Radegast 12 a předměřická mouka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
13: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

tě kam budeš štít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse brčko v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou. Nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
5: Glad you got the whole card in.
6: Welcome.
7: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
8: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
9: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
10: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
11: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
16: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
17: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
18: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
19: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.

0: Tento týden v Kauflandu a kunůžky na živý plod za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Hey, máte chuť na ledový hit? Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena. Například K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
3: I love you!
4: Protože chutná celé rodině.
5: Protože jo nakopne každý den.
6: Protože s jo je život růžový.
4: Jo, umění dělat život ovocnější.
0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
7: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
8: Hele. Někdo chtěl platit moji kartu v Číně?
9: V Číně? Asi loupežní.
8: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
10: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte teriyaki twister nebo zinger za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
12: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
13: Hustí.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
15: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
16: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.

Sladká jak datle, křehká jak pergamen, vznítí se touha, co po ní zůstane. Vzpomínky, doteky, ztracený slova, hledáme způsob, jak najít je znova. Pravda se zjevuje, když něco uvadá, krása se zjevuje, když něco zraje. To prozření bolí, jak prozření herci, co zjistil, že svý city jenom už hraje. Jsem tu s tebou, i když sále dávno zhasly světla. Jsem tu s tebou, i když ústa.

0: jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
5: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe. Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
7: Let's go to the store then.

0: you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
0: She has them!
2: Trying to get the whole card in.
3: Welcome.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Byle fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
6: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Byla klubu za 6,90. Byla.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta. Tak laodna. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
4: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plot za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
8: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Hej! Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena. Například K-Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
10: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Tento týden cukr Byla klubu za 9,90 a tento Family za 119,90. Byla.
15: I love you!
16: Protože chutná celé rodině.
17: Protože jo nakopne každý den.
18: Protože s jo je život růžový.
16: Jo, umění dělat život ovocnější.
19: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte teriyaki twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
20: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
21: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
22: Bref má něco úplně nového.

0: co je?
1: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
0: Vykončíme.
1: No ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba ne.
3: Nazhle.

Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11 dní. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
7: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
8: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
11: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
14: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
15: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
17: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
18: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
12: Tento týden v Kauflandu akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
19: Velké vítězství může začít malým gestem.
20: Už jsem myslela, že někoho máš?
21: Mám. Mbank.
19: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
22: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte teriyaki twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
23: I love you.
24: Protože chutná celé rodině.
25: Protože jo nakopne každý den.
26: Protože s jo je život růžový.
24: Jo, umění dělat život ovocnější.
27: Prosím.
28: Wow, co se to děje?
29: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
30: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
31: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
0: paní Zajíčková. Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
1: přenést na bezpečný účet.
2: A kdo volá?
0: Vaše bankéřka.
2: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
3: Co? Nemáte?
4: Cože?
3: Tak tu máte.
5: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
6: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
7: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
8: Jedině od Chibo.
9: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.

you're even

0: Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
5: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
7: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto

0: tabletu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
2: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
3: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
4: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
2: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Užijte si Mionetto, víc než jen prosecco.
9: Hellmann's.
10: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
11: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
12: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
13: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maško,
14: René Dan,
15: Monika Tymková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrada.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
18: Návykový látky až po samotným přelnu.
19: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
21: Pojďte se podívat.
22: Dej do ní svoji nabíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
24: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
25: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Hermelín za 59,90, K-Classic slunečnicový olej litr za 29,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Bref má něco úplně nového.

0: Vlna.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z Moravských Vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z Moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
9: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Máslo v Bila klubu za 22,90 a tuňákový salát přikoupit dvou kusů za 44,95 za kus. Bila.
12: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
13: Výpadek?
12: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
14: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
13: A ještě na tom vyděláte.
15: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
16: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
17: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
18: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
17: Jo, jasně. Tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
19: Tati!
17: Neomezený tarify.
20: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Důležitý den, ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
22: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
23: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
24: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000.

0: tisíce korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
2: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrana.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
15: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
16: Yeah, a little bit more.

Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím. Na čelní sklo pare kapky deště, a když vytáhnu chain, tak začne pršet, jedu bokem ve svojí 36 a odpálím gram na červených světlech.

pozadí jako zvuk z PS5, teď je up, jako kdyby koukala ze střechy. Poslední týdny jsme spolu, kvůli mě zaspává školu. Rodiče říkají, že táhnu jí dolů, ale milujeme rap, tak co má si dělat? Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro party. Ta holka žije pro party. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do obla. Když vech, šner se tak oba dva. Na čelní sklo padaj kapky deště. A když vytáhnu chain, tak začne pršet. Jdu bokem ve svojí 36 a odpálím gram na červených svět.

ostrova, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

Look at him. If y'all, if it's finished or is you done?

0: Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí.
3: Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
4: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
5: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
6: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
7: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
6: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
7: Jo, grill.
8: Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na kofolu s kámoši.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Auto Active. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90.

0: a Häagen-Dazs v Billa klubu za 99,90. Billa.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
3: Výpadek?
2: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
4: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
3: A ještě na tom vyděláte.
5: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
6: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku. Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
8: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
10: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
9: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
11: Tati!
9: Neomezený tarify.
12: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Monikuba Gárovou,
15: Jakuba
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza
16: Maškova,
15: René Dan,
16: Monika Tymková,
15: Petr
16: Švancara,
15: Martin
16: Hrada.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po samotným přilnu.
19: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Yeah.
1: Yeah.
0: Hendrix.
1: Shawty?
0: Nah. Super. Dollar sign. Dollar sign.

Auriscreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscreen.

Je, ahoj, pořád ti to sluší. Věř mi, že

0: Vidíte, Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11 dní. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
5: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen ze 2899 korun. Allegro.
7: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
10: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lasers, you can come with us.
11: She has them!
12: Trying to get the whole card in.
13: Welcome.
1: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
18: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
19: Pustí.
18: Datart. Opravdový elektrospecialista.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
21: Máslo v Bila klubu za 22,90 a tuňákový salát přikoupit 2 kusů za 44,95 za kus. Bila.
22: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
23: Výpadek?
22: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
24: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
23: A ještě na tom vyděláte.
21: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
17: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
25: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
17: Tento týden v Kauflandu akunůžky na živý plod za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
21: Prosím.
0: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
25: Tento týden cukr v Bila klubu za 9,90 a tento family za 119,90. Bila.
10: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
2: Bref má něco úplně nového.

0: si koná.
1: Nový Brev Color Auto Aktiv.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
6: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
7: Důležitý den, ale vám všech dopadá s rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
8: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
9: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
11: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
12: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
13: Třeba právě teď.
14: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
15: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
16: Hellmann's.
17: Mm,

0: všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: Nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
2: Pustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. Řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Dobrej. Jedno giga kombo s ranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
7: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny. Přes plot kouk

Krásný dobrý večer, vítám vás tady, máme tady naše vysílání Klenot TV a máme tu pro vás úžasné vysílání právě. Takže poprvé jsme tady na tomto kanále, my vás tady vítáme a nás to velice těší, že tady můžeme být s vámi, takže máme tady poprvé samozřejmě fantastické klenoty. Máme tady neuvěřitelnou krásnou kolekci s přírodními perlami, přátelé. Já si myslím, že každý pozná perly, ale samozřejmě já vám o tom řeknu víc, takže pojďme se podívat, jak to vypadá a co tu dneska máme. Takže perla. Perla je neuvěřitelný drahokam, který takto krásně vypadá, pochází z živého organismu. A proto se samozřejmě perly nespojují s pěstováním, nýbrž spíše se sbíráním. A právě jeden z mála měkkýšů v sobě obsahuje naturální perlu. Takže perla je samozřejmě neuvěřitelný druh vlastně tvorečka, který krásně nám přivádí na svět perly již tisíce let, a to buď náhodou, nebo záměrně prostřednictvím kultivace. Takže samozřejmě známe perly. Perly můžou být veškerých tvarů, veškerých barev. A vlastně každá perla je originál, protože samozřejmě dnes se budeme věnovat sladkovodním perlám, tak sladkovodní perly, ať už jsou říční, jezerní, rybniční, zaujmou širokou škálou tvarů, velikostí, duhových barev a také příznivou cenou. No a samozřejmě zajímavostem patří, že jedna mušle dokáže vytvořit až 50 perel zároveň a nejčastěji se jich rodí, ale kolem 24 až 32. Tady vidíte, jaké velké dámy nosí perly. Perla je prostě známka elegance, známka luxusu, známka vlastně takové prostě sofistikovanosti. Ať už Coco Chanel. Coco Chanel, moje oblíbená zakladatelka módní značky Chanel, samozřejmě nosila provazy a provazy perel. A dokonce její motto bylo, žena potřebuje provazy a provazy perel. Pak samozřejmě Jackie Kennedy říkala, že perly jsou vždycky dobrým nápadem. Královna Elizabeth II. Ta nosila různé barvy perel v různých dekádách, protože na jejím krku zrovna tady vidíme trošičku do žluta. Takže ona v různých právě dekádách svého života nosila, ať už perly bílé, na lehce modré, třeba i lehce žluté. Princezna Diana, o tom nemusíme mluvit, ta má tady dokonce celý perlový i blazer, celé šatičky, má dokonce nádherný diadém, čelenku, perlové náušnice, no a samozřejmě Michelle Obama. Takže každá první dáma ve své klenotnici má perly, každá dáma samozřejmě, která chodí do společnosti, která ráda chodí za zábavou, a samozřejmě ano, nemusíme zmiňovat ani celebrity. Opět tady vidíme Katy Perry. Katy Perry má i šaty z perel. Pozor, pozor. Takže to je něco, co samozřejmě je tak sofistikované. Samozřejmě i módní návrháři za kvalitní perly dokáží zaplatit opravdu obrovské peníze. Audrey Hepburn, snídaně u Tiffanyho, samozřejmě také můj oblíbený pořad, takže tam samozřejmě vidíte, že ona má perly vždy a bez perel ona nikdy nevyjde. Angelina Jolie, další kráska, která má tří řady perlový náhrdelník, který dokonce podobný tady dneska budeme mít. A samozřejmě i náušnice. Takže toto jsou velké dámy. No a jak jsem říkala, tak spoustu módních časopisů, spoustu módních coverů právě má samozřejmě na sobě také perly, ať už Vogue. Můžeme k tomu počítat i Harper's Bazaar, Cosmopolitan. Prostě každý z módní branže ví, že perly jsou neskutečné. Takže i tady vidíte příklad toho, že dámy samozřejmě se nebojí zazářit perlami, ať už samozřejmě trošku v extravagantnějším či více klasickém stylu. No a tady to je slavný perlový náhrdelník, který procestoval všechny tyto dámy, královna Mary, Josephine Bonaparte, královna Margarita, Elizabeth Taylorová. Elizabeth Taylorová měla sbírku šperků neskutečný. Ona byla známá pro svoji vášeň právě k drahým kamenům. Nosila obrovské safíry, obrovské rubíny, obrovské perlové klenoty. No a právě i tento náhrdelník. No a samozřejmě tady to je nejznámější náhrdelník, který známe s perlou, náhrdelník Marie Antoinetty, který se vydražil v
aukční síni Sotheby's za 36 milionů dolarů. Takže právě tento, to byl rekordní samozřejmě, rekordní částka, za kterou se vytěžil. No a proto perly samozřejmě jsou nadále velice exkluzivním zbožím. Vy prostě nevyjdou z módy. Perly byly v módě, jsou v módě a v módě taky budou. To mi neříkejte, že oni v módě někdy by přestali být. Tady vidíte řetízek, který má v sobě jednu perlu, jo? Podívejte na to, má takovýhle oválný tvar. A cena stříbro, jedna perla, 280 dolarů. No, to je zajímavé. Samozřejmě tady z té stejné kolekce jsou i dvě náušnice s touto kapkovou perlou, nebo spíše oválnou. A samozřejmě ve sterlingovém stříbře vidíme částku 550 dolarů. Opět, nebojte, takovéhle ceny tady na nás čekat nebudou. A zase další obrovská perla ve sterlingovém stříbře v prstínku 600 dolarů. Takže to jsou ukázky, abyste viděli, jak vlastně perly stojí. No a samozřejmě tady máme ukázky nádherných perlových klenotů, které si dneska tady můžete s námi zakoupit. Takže já vás tady vítám ještě jednou, pojďme na to. Máme tu nové vysílání na tomto kanále, takže my jsme šťastní, že tady vůbec můžeme samozřejmě být. No a u nás to funguje tak, že my vždycky máme promo nabídku. Promo nabídka pro dnešní den jsou tyto tři klenoty. Náhrdelní, náramek a náušnice, všechno z nové kolekce, takže právě promo nabídka slouží k tomu, abyste si chytili nějaký klenot za nejlepší cenu. A dneska začínáme majestátním prstenem. Pojďme se podívat, jak vypadá, protože tento prsten, wow, nádherné perličky, které zdobí tento fantastický prstínek. No a samozřejmě vidíme krásných šest perliček. A tento prsten doplňují nejen perly, ale mezi nimi jsou i topazy. Takže my se pojďme podívat na to, jaká bude cena. A jak to tady vymyslíme? Samozřejmě telefonní číslo máte dole, takže vy zavoláte, objednáte si klenot, takhle to chodí a my vám ho pošleme. Takže cena 2327 korun. Wow! Fantazie! Takže dnes tu máme tuto úžasnou novou kolekci pro vás na chystání.

dostanou. A vy tak můžete si s námi nejen udělat radost, ale samozřejmě získat něco z této fantastické, krásné nové kolekce. Takže Perly, jediný drahokam, který vzniká uvnitř živého organismu, a to v perlorodce, perlotvorce nebo mořské ústřici. Nespojují se proto s těžbou, ale právě sbíráním, pěstováním. No a z 10 000 ústřic přibližně dvě obsahují perlu. Teď se pojďme podívat na detaily, které tu vidíte u tohoto prstenu. Wow, 7 fantastických perliček, velikost 4. Protože perly se hodnotí právě podle toho průměru, jak se měří, takže to je nádhera. A samozřejmě je velice důležité zmínit, že vlastně kdykoliv se dneska s námi někdo koupí nějaký klenot, tak máme 30 dní garanci na vrácení peněz. Takže vlastně takhle to u nás funguje, že tento kousek. A samozřejmě další důležitá věc je, že můžete volat i ze Slovenska. Tam vidíte to číslo 0850 100 550. A samozřejmě více informací najdete na webu www.klenotv.cz. A samozřejmě tady už nám zbývá jedna jediná šance. Ajajaj. No, mám radost, že máte zájem, že voláte, a podívejte na to. My se ale musíme posunout dále, takže gratuluji každé, kdo si s námi zakoupil nějaký krásný prstýnek, a my jedeme dále. Máme tady tuto promo nabídku, takže promo nabídka vlastně se nám bude tak to ukazovat právě kdykoliv my budeme mezi aukcemi. A to znamená, že promo nabídka vždycky u nás znamená něco speciálního a vlastně nízkou cenu. Takže my právě u té promo nabídky vždycky půjdeme na nejnižší cenu, kterou vůbec můžeme. A tak si tyto 3 klenoty budete moci zakoupit právě za tu nejlepší cenu. A teď přichází jedny krásné náušnice s perličkami, takže pojďme se na ně podívat, ty jsou nádherné. Opravdu, mně se moc líbí, takže náušnice s perlami, pojďme na ně. Tady to vidíte. Máme tu 2 perly, krásné, symetrické, wow, a samozřejmě oblíbené zapínání. Toto je pozlacené stříbro a kultivované přírodní perly. Samozřejmě ještě tady nahoře mají topazy, takže vidíte, že mají perfektní lesk, perfektní bílou barvu. A vlastně, i když u perl se moc karáty nehodnotí, tak tu máme 5,98 karátu. A bohužel máme k dispozici pouhé 3 možnosti na tyto náušničky. A my se pojďme podívat, jaká bude cena. Cena se snižuje na 2264 korun. Perfektní. Takže 2264 korun, to je teď ten moment, kdy bychom měli zareagovat a měli byste volat. Samozřejmě telefonní číslo, které vidíte tady pro Českou republiku, já vám ho raději řeknu 295 564 908 korun. Je to za běžný tarif, takže nemusíte se vůbec bát, není to žádný extra spoplatněný tarif, je to jako kdybyste volali sousedovi, takže samozřejmě to se nebojme, jo, takže určitě toto, abyste věděli, je také důležité. Tady vidíte video, kde máme detaily právě u těchto neuvěřitelných perličkových náušnic. A tady vidíme nad tou perlou krásné bílé topazy, které fantasticky doplňují tento design. Náušnice jsou visací a naše oblíbené zapínání, které nám zajišťuje bezpečnost, pohodlí a vlastně vše, co potřebujeme právě o tom vědět. Takže ano, tady dnes samozřejmě si říkáme, že k takovýmhle nádherným náušnicím byste si měli zakoupit přeci nějaký prstýnek. Takže já si tady přidávám prstýnek a pojďme se na to podívat. Takhle vypadá celý setík. Takže celý set, který tady vidíte, dnes může být váš, což je úžasná zpráva. Takže opět, tady vidíme trošičku větší perlu. Tady máme v náušnicích velikosti 8 a tady velikost 10. Takže náušnice, jak jsem říkala, se měří podle toho průměru. No a pojďme se podívat, kolik vůbec těchto prstínků pro vás máme. Takže prstínky máme pouze 4 kusy a my se pojďme podívat, jaká bude cena. Samozřejmě náušnice stále tady jsou, cena se nám posunula do rohu a můžete volat i o náušnice. Takže pojďme na to, dámy a pánové, cena za prsten 2211 korun. Fantazie.

že 2211 korun, neuvěřitelná cena. A dnes v tomto novém vysílání tady máte úžasnou možnost toho využít. Takže samozřejmě víme, že tady perly přivádí na svět právě obranný mechanismus těch ústřic, perlorodek, který je přivádí na svět již tisíce let. A to samozřejmě ať už náhodou, nebo záměrně prostřednictvím kultivace. Každopádně každá perla je umělecké dílo a každá je unikát svou barvou, leskem, velikostí a tvarem. A první kousek byl zarezervovaný, takže pouze a jenom zůstávají 3 prstínky a my jsme klesli na jedničku. Takže ano, tohle je nádhera, toto je opravdu krásný prstínek. Takže tady vidíte, že samozřejmě dnes vy máte možnost využít nejen samozřejmě našich úžasných nabídek, ale můžete třeba si něco hezkého takhle vybrat, můžete samozřejmě přemýšlet, co a jak si získáte, no a samozřejmě trošičku si to nechat potom projít hlavou, protože když si to necháte projít hlavou, tak můžete vlastně si věci zarezervovat a přemýšlet do konce celé show, než to bude samozřejmě tady u konce. Takže ano, podívejte, jaká nádherná, krásná příležitost dnes tady je. Můžete mít cokoliv s touto úžasnou perlovou nabídkou. No a dneska v této fantastické nové kolekci toho využít. A je to tady. Každopádně samozřejmě dnes vidíte, že tyto kousky se opravdu nejen povedly, ale hlavně ta perla, to je prostě tak elegantní, tak majestátní, no a opravdu tak nádherné. A my si s tomu přidáme samozřejmě i přívěsek, který je velice designový, no a který samozřejmě dnes tady teď uvidíte, takže pojďme na to. Wow, to je on. Takže takovýhle obrovský stromeček plný perel. To jsme si přidali. A tady vidíte přesně velikosti těch perliček. 9, 8, 6 a 4. A právě neuvěřitelný, nádherný design, který tady vidíte všichni. Takže tady máme ještě přívěsek. Ať je to kompletní, ať je celá tato aukce krásně pokupě, tak právě jsme si ukázali i tento fantastický přívěsek, který má 7,6 karátu. A právě v sobě má spoustu těchto perel, které vidíme. 4, 5, 6 perliček nás zdobí. No jo, a my se pojďme podívat na cenu a pojďme si ji opravit, protože cena je to hlavní, co nás samozřejmě zajímá, takže pojďme si ji opravit a pojďme na to. Cena tady jede dolů. Pouze pět možností a cena se snižuje, podívejte na to, žádných 7000, ne, dnes tady nebude 7000, a jestli jste připraveni, pojďme si ji snížit, je to tady, 1954 korun, to je úžasná cena, takže tady to se vyplatí, u nás se vyplatí a krásně si můžete vytvořit právě celou sadičku. A samozřejmě s touto perlou oslnit. Já si pamatuju, když dřív jsem právě nosila perly pořád. Já si pamatuju, že jsem měla perlové náušnice, které jsem nedala na ně dopustit. Měla jsem je na sobě vždycky, když jsem někam šla. No a právě taky můžete být takhle, ale opravdu vemte si celebrity, vemte si různé hvězdy, vemte si samozřejmě všechny elegantní dámy, první dámy, prostě to je něco, co je dnes potřeba nejenom využít, ale všichni vidíte, že když budete nosit takovéhle elegantní věci, tak samozřejmě budete ještě působit sofistikovaněji a elegantněji. Každopádně dnes tady ta možnost je neskutečná. Dnes ta možnost je a vy toho využijte, protože my jsme tak šťastní, že jsme tady na tom kanálu a samozřejmě dnes tu máme první vysílání, takže právě samozřejmě vy si s námi hezky můžete krásně počkat na to, co tady všechno vidíte. No a můžete si samozřejmě nejen zakoupit jeden z těchto klenotů, ale právě můžete mít celou sadu a působit tak ještě elegantněji. Perly nemusím říkat, že by se hodily krásně k jakémukoliv oděvu, ať už samozřejmě společenskému, na různé speciální právě, ať už večírky, samozřejmě probíhá festival v Karlových Varech, tak tam určitě dámy nosí nádherné perly.
a nádherné klenoty. No a my se pojďme podívat samozřejmě na video. Pozor, totiž už jsme se dostali na jedničku, takže tady už je čas samozřejmě trošičku přemýšlet, jestli ano nebo ne. Protože může se stát, že se to také vyprodá. To se děje samozřejmě u nás běžně, normálně vyprodáváme, takže máme rychlé aukce, ale samozřejmě dnes v tomto poprvním vysílání my chceme, aby každý si hezky vybral a dáme vám trošičku více času. Takže nejenom perly, ale samozřejmě doplněk různých samozřejmě krásných klenotů, které můžete mít už doma. Právě tak hezky doplníte o tuto neskutečnou nabídku. Takže jdeme na to. Já si myslím, že kdo toho dneska využije, tak samozřejmě bude mít nejen krásný doplněk, ale bude mít také něco ideální na léto. V létě se vždycky více zdobíme, v létě samozřejmě více akcí, více různých večírků. No a samozřejmě právě díky tomu my třeba můžeme použít více klenotů na to naše ozdobení. Takže tady vidíte nádhernou perličkovou nabídku a samozřejmě ještě na vás čekáme, takže pojďte do toho. Já si myslím, že nikdy není pozdě. Nikdy není pozdě a vy toho využijte, protože pozdě ještě není. Stále čekáme a stále to můžete být vy, kdo si udělá tuto radost a krásně si s námi něco zakoupí. Je to tady stále, takže prsten 2211 korun. K tomu naušnice 2260 a samozřejmě tady to nádherné, tento přívěsek, který vidíme tady. Podívejte na to. No, pojďme do toho. Tak tedy jdeme na to. Pozor, pozor. Kde dnes si s námi uděláte radost? Já si myslím, že stále to stíháte, stále to můžete být vy a samozřejmě tady to je. Ale pozor, pozor, pojďme do toho, podívejte na tuto parádu a dnes to je neuvěřitelný. Pozor, pozor, posouváme se dále. To znamená, že určitě, kdybyste si přáli ještě tyto klenoty, doptejte se, zavolejte našim operátorům a oni vám rádi poradí a oni vám rádi řeknou, jak samozřejmě to chodí. Takže pozor, tady to je promo nabídka, která dnes je pro vás. Takže to je tady ono. Máme tu možnost si vytvořit celý krásný komplet těchto neuvěřitelných perlových klenotů a vidíme samozřejmě náušničky, náramek a tomu i náhrdelník. Takže pojďme se na to podívat. Já zdravím maminku, máme tady vzorného diváka, takže zdravím do Prahy a pojďme se podívat, co tu máme dále. Nádherný náhrdelník, který je 3-4 řady dokonce, takže 4 řady perel, které jsou tady v tomto náramku a to je nejluxusnější klenot, který si dnes ukážeme. Takže jeden z nejluxusnějších klenotů. Wow! A nemáme tu pouze perly, ale máme tu samozřejmě i tady ty krásné detaily vlastně na pozlacené sterlingové stříbro. No a samozřejmě také neuvěřitelné symetrické perly. Podívejte na to, dámy, vidíme, že ty perly se vyznačují největší vrstvou perleti. A to právě znamená to, že jsou nejvíce lesklé. Takže takhle oni vlastně se nádherně ukazují, když vidíte perly, že oni se prostě nádherně lesknou. No a pojďme se podívat na cenu. To nás zajímá za těchto 169,61 karátů. Pojďme na to. A ne, to není ono. Pojďme se podívat na cenu správnou, protože 2473, to je ono. Takže ano, tady to je ta cena 2473 korun a dnes pro vás neuvěřitelný náramek. Tohle je čistý luxus. Takže nejen, že veškeré celebrity samozřejmě nosí takovéhle krásné klenoty, ale samozřejmě i všechny královské rodiny. Prostě žádná královská šperkovnice není bez perel. Sami jste viděli, že prostě dokonce ten náhrdelník Marie Antoinette se vydražil, teď už jsem zapomněl,
zapomněla tu částku, ale 68 milionů dolarů nebo něco takového. Takže perly jsou prostě známka luxusu. A hlavně, když jsou sladkovodní, tak se vyznačují právě největší vrstvou té perleti. A proto máme tady tento úžasný náramek vlastně za tuto cenu. Cena už nižší nejde.

kde být. Takže dokonce perly, a mluví se o nich tak, že je to vnitřní krása, která je zvěčněná v historii, v umění i v literatuře. No a tady přesně to vidíme. Takže jeden z absolutně nejluxusnějších náramků, které jsme si pro vás dneska nachystali, tady vidíte na mé ruce, takže ten určitě tady nenechme. Volejte, protože čas na zavolání tady stále je, je tu prostor a já doufám, že kdo miluje perličky, tak dnes má radost, protože samozřejmě my chceme, abyste měli nějaké krásné klenoty a tento kousek, tento náramek, já si dokážu představit přesně úplně nějaké malé černé šaty. Samozřejmě, když už jsme se bavili o těch celebritách, nebo samozřejmě i o Coco Chanel, jakožto zakladatelce značky Chanel, tak samozřejmě ta k tomu neodmyslitelně patří malé černé šaty. Každopádně tady už jsou jenom dvě možnosti na tento náramek. Wow, ten by se opravdu hodil ke všem nádherným elegantním šatům. No ale pozor, pozor, my jsme na jedničce, přátelé. Prosím vás, nevynechávejte si tuhle šanci, protože třeba vám to někdo vyprodá, vyfoukne vám to pod nosem, no a to pak budete smutní. Takže to my nechceme. Myslím si, že tady je opravdu maximální elegance a maximální luxus, který vám můžeme nabídnout právě ve formě tohoto náramku. Takže si toho teďka využijte. Je to tady, momenty jsou ještě to stíháme. Takže ano, stále zbývá jedna šance, takže mě zajímá, kdo pak si to s námi zakoupí a kdo pak si udělá radost. No jo, vypadá to neuvěřitelně. Teď to tady je, takže dámy, pojďme na to, stále čekáme, jestli vy dnes toho využijete, ale bohužel jedna jediná možnost, to už je samozřejmě kritické, takže jedna šance, jedna možnost. No a bohužel, my musíme za pár momentů dále, takže prosím vás, opište si kód, protože my se posouváme a tento náramek, podívejte, úplně úžasný detail, který může být na vaší ruce, pojďme na to. No a my se jdeme podívat na naší promo nabídku. Jak už jsem zmínila, tak promo nabídka u nás funguje tak, že vlastně toto je nejvíce žádaný vlastně druh klenotu, který samozřejmě budeme za nejnižší cenu vám tady nabízet. Takže nikam nechoďte, jestli si přejete tuto krásnou nabídku a ještě k tomu za zlomek peněz, které byste normálně třeba platili v obchodě. Takže u nás samozřejmě najdete ty nejlepší ceny, které můžete najít vždycky. Pojďme se podívat na další krásnou šanci. Je tady pár naušnic a přívěsek. Přívěsky jsou u nás velice oblíbené, protože samozřejmě přívěsky nosí každá žena a právě kdykoliv. No ale bohužel, tady se stalo to, že my máme z naušnic jenom jeden jediný pár, takže naušnice pouze pro jednu dámu a vy to můžete zrovna být. Takže naušničky, dvě krásné perličky, ale my se budeme věnovat převážně tomu přívěsku, jelikož tyto naušničky už jsou skoro samozřejmě vyprodané. Ale stále to stihnete, jedna šance tady je. Takže jeden kousek o ten můžete volat a my jdeme snížit cenu. Snižujeme cenu a přistáváme na té nejlepší. Pojďme na to. Cena se snižuje a jdeme na to 961. Wow! Takže tady se vyplatí víc námi. Podívejte se, jaké máme ceny. Za takovýhle přívěsek fantastická cena. To je jako za hubičku, dámy a pánové. Takže ano, je tady dnes ta možnost mít jenom samozřejmě ty nejlepší klenoty, jenom za ty nejlepší ceny. A věřím tomu, že vy přesně si ty ceny zasloužíte. Takže teď to tady je, dámy, pánové taky. Samozřejmě, jestli hledáte nějaký dárek, ať už pro vaši manželku, ženu, dceru, prostě pro kohokoliv, tak toto bude ono. Takže pánové, vy si můžete samozřejmě krásně s námi udělat radost a třeba někoho obdarovat. Takže vidíme tady u obou dvou klenotů nádherné symetrické perly a samozřejmě neskutečně elegantní a úžasný prstýnek. Takže, pardon, přívěsek, to není žádný prstýnek, takže jdeme na to, dneska ještě malý moment vyvolejte, no a tady určitě si získejte něco z této nádherné nabídky, protože je
to tady teď. My jsme šťastní, že jsme tady s vámi, ale samozřejmě vy musíte volat, takže kdo zavolá, ten si krásně chytí nějaký svůj klenot, ať už to budou tyto naušničky za 1015 korun, no a nebo samozřejmě tento přívěsek. Pozor, dostali jsme se na jednu jedinou šanci, což už opravdu málo není, takže jedna šance na tyto krásné přívěsky. No, u naušnicí, tam jsme se s jedničkou začínali, takže tam ani není co dodat. Každopádně teď tady je ten moment, teď je čas být s námi. Samozřejmě třeba nějaké večerní programy počkají, ale klenoty nepočkají, ne. A vy můžete mít ještě něco z těchto úžasných kousků na sobě. Takže kde byste si přáli takhle krásné kousky. Bohužel musíme jít dále. Gratuluji vám a pojďme se podívat, co tu máme nadále. V naší kolekci samozřejmě je i tato promo nabídka na hrdelník. K tomu vidíte náramek a k tomu vidíte samozřejmě i náušnice. Takže tyto fantastické klenoty dnes máme přichystány. No a samozřejmě čekáme, až přijde čas na tu promo nabídku. My vám to oznámíme, až bude ten čas. Ještě ale není. No a teď máme něco, co se ale hodí úplně každému. Řetízek. Podívejte, já jich mám spoustu, takže určitě řetízek můžete mít vy taky. A máme tu dokonce řetízek, který je v unisex stylu, když si vezmete prostě Itálii, Španělsko a všechny tady ty země, kde vlastně pánové se rádi zdobí, tak vůbec se nevylučuje to, že by samozřejmě jste takovýhle nádherný řetízek pánové nemohli třeba nosit i vy. Takže ano, je to tady nadčasová elegance právě přesně v tomto řetízku, který má takovýhle úžasný styl. Takže ať už si tam připnete nějaký přívěsek, nebo samozřejmě necháte řetízek takto samotný, je to úplně na vás. Vy teď tady koukejte, jak krásně vypadá. Každopádně my se pojďme podívat na cenu. Cena se snižuje a my jdeme na nejnižší rovnou. Za 4,5 gramů stříbra cena řetízku je 1199 korun. To je úžasná cena, co myslíte? Já myslím, že ano, takže 1199 korun a nádherných 10 řetízků k dispozici, které mají tuto gramáž. Takže stříbro, sterlingové stříbro se právě vždycky ukazuje s číslem 925. 925 lomeno 1000, to je prostě 925, je i punc stříbra a samozřejmě tady s tímto puncem vlastně se nemůžete se stříbrem zmýlit, máme k tomu i certifikát, ale každopádně, kdyby tam nebylo to číslo, tak to zkrátka a dobře stříbro není. I zlato má svůj punc, ale my se věnujeme teďka stříbru, takže zlato na to zapomenem a samozřejmě stříbro se taky zdražuje. To jsou komodity, které samozřejmě jsou pořád dražší, všichni víme, jak to je a vlastně co se v této době děje, že se zdražuje absolutně všechno a je tomu tak samozřejmě u stříbra a o zlatě o tom ani nebudu mluvit, o toho se určitě do tohoto tématu pouštět nebudu. Teď tu žádné zlato nemáme, až tu bude, tak třeba samozřejmě se do toho pustím, ale ještě ten čas není. Takže pojďte mít tuto krásnou šanci na řetízek, já vám ho ukážu ještě zezadu, abyste viděli, má to vlastně takovéhle klasické zapínání, vy si můžete nastavit, jestli chcete na velikost menší, větší, více u krku, více u dekoltu a tady už vidíme na tom zapínání ten punc, který právě nám dává samozřejmě pravost toho stříbra. Stříbro se odlévá do forem, takže stříbro samozřejmě není... Stříbro samozřejmě není takhle nevznikne, ale musí se vylít do formiček a potom se právě z toho samozřejmě krásně dělají tyto náhrdelníky a vlastně cokoliv. Takže bohužel jsme se dostali velmi rychle na čtyřku, čtyři možnosti, které tady jsou a čtyři šance na tento neuvěřitelně krásný řetízek, který za mě je i velmi moderní a samozřejmě ať už půjdete kamkoliv, vemte si, že vlastně veškeré chainy nosí ať už samozřejmě veškerý umělci, prostě zpěváci, R&B, hiphopeři, všichni prostě nosí řetízky, řetězy a je to móda. Takže klasika. Je to takový kousek, který si vezmeme, když se nechceme nějak extra fintit, extra někam samozřejmě připravovat, vypravovat a jenom chceme mít něco na krku, tak to může být tenhle řetízek. Takže ano, takhle to vypadá
A tak i vy se můžete ozdobit, samozřejmě s něčím elegantním. Pojďte se ozdobit, je to tady a máme tu.

Ještě tři. Tři krásné kousky, které tu jsou k dispozici. Tři krásné řetízky. Ajajajaj, už jsme na dvojce, takže kritická dvojka, to za chviličku se může samozřejmě změnit a může být vyprodáno. A nebo se posuneme na další aukci, takže doporučuji být tady a doporučuji samozřejmě si teď zavolat. Protože pokud si nezavoláme, tak to nezjistíme. Krásné řetízky. Samozřejmě vypadají velice elegantně. No a dnes to tady je za fantastickou cenu. 1199 korun a samozřejmě řetízek může být váš, takže dělí vás od toho jeden jediný telefonát. Já vám ještě jenom něco řeknu. Řeknu vám to, že vlastně dnes jsme tady poprvé na tomto pořadu, takže určitě můžete volat na telefonní číslo, vy si zavoláte, objednáte si, toto je úplně normální tarif, samozřejmě, který právě samozřejmě bude tady. Tak prostě můžete volat na tohle číslo, máte tu číslo České republiky 295 564 908, anebo Slovensko 0850 100 550. Takže to je nádhera. No a doufám, že se vám to líbí. Každopádně my se posouváme dále. Pojďme se podívat na to, co tu máme na té promo nabídce. Jak říkám, promo nabídka dnes je takhle elegantní. Takže ano, promo nabídka samozřejmě, která dnes tady je, jsou tyto tři klenoty. Náhrdelník, náramek, náušnice s perlami. Absolutní elegance. Každopádně, teď si odkročíme od perel. A věřte, nebo ne, teď přichází teď přichází diamanty, které mají čistotu VS1. Takže ano, my se na to pojďme podívat. Máme tu naturální diamanty, samozřejmě existují i diamanty laboratorní, to je ekologická volba, ale my tu máme naturální diamanty čistoty VS1, což máme, ano, naturální. Takže naturální, žádné laboratorní, pojďme se podívat, jak to vypadá. Je to určitě úžasný tip na dárek. Je to úžasný tip na dárek nejenom pro vás, ale pro kohokoliv. Takže co to znamená VS1? VS1 znamená, že to je vlastně čistota. Tady vidíte dole graf té čistoty. Takže nejčistší je FL, IF, pak máme VVS1, VVS2, VS1, VS2, ale to jsou jedny z nejčistších vlastně vlastností diamantu. Takže samozřejmě diamant může být různě zbarvený, může mít různé tóny, odstíny, podtóny. No a tady to je jedna z největších čistot. Každopádně, co to tady znamená? VS1, neviditelné inkluze. Very slightly included one, což je neviditelné pouhým okem. Vyžadují 10x zvětšení, právě abyste odhalili ty inkluze. A charakteristika inkluzí je to, že jsou téměř neznatelné. Takže to jsou úplně maličké nedokonalosti, minimální krystalové skryté pod fazetami toho diamantu. A výhody, což je právě pro vás vynikající poměr cena brilance, dokonalý vzhled bez viditelných vad a skvělá investice a hodnota. Takže samozřejmě diamanty s touto čistotou jsou perfektní. No, a my tady budeme mít nějaké diamanty pro vás. Mám tu náušnice, které nemají jeden diamant, ani nemají dva. A máme tu certifikát, takže ke každému klenotu obdržíte certifikát o pravosti. A nejdříve se pojďme podívat tady na certifikát, který potvrzuje, že tu máme 18 diamantů. Takže tady to vidíte. 18 diamantů, píše se tam i ta čistota, certifikát obdržíte ke každému našemu klenotu. A samozřejmě diamanty, ty chceme vždycky certifikované. Takže v každé náušnici jich je 9. Je to takovýhle velmi moderní styl. A tady máme samozřejmě i oblíbené zapínání. Takže tady vidíte, jak to září. Jo? Tady přesně každý ten diamant si chce chytit své světlo. A chce vlastně na tom světle být vidět úplně neuvěřitelně. Takže pojďme se podívat, jak to bude s cenou. To nás samozřejmě zajímá nejvíce. Když jsme byli v obchodě, klidně platíme 42 tisíc bez problému. Ale dnes u nás 11 255 korun. Já si myslím, že to se vyplatí. Tady opravdu není o čem. Takže dnes pojďme na to 11 255 korun.
Co bych měla dodat k diamantům? Prostě jenom diamonds are the girl's best friends. Takže víme, že jsou to nejlepší přítelkyně ženy, nejzářivější drahokamen na světě, nejtvrdší, krystalizuje ze zemského jádra miliardy let a samozřejmě diamanty jsou známka absolutního luxusu. Jestli jsme mluvili o perlách, že jsou sofistikované, tak diamanty jsou samozřejmě luxusní. A my nemusíme někdy mít

nasazený ve stříbrných náušnicích, to není ani bílé zlato, a stejně jsme na ceně 11 255 korun. Takže to si myslím, že určitě stojí za zváženou, jestli hledáte, pánové, třeba nějaký dárek pro vaši manželku, pro někoho, kdo miluje samozřejmě lesk. A tady to vidíte, jo, jak už tady chytá ten diamant to světlo a jak tam chytá ten odlesk. A jedny se rezervovali, my neřekneme samozřejmě jméno, takže my vás chceme motivovat. My chceme motivovat a chceme vám dát ještě lepší cenu. Takže jsme se dovolili a můžeme vám dát ještě lepší cenu. Pojďme na to, žádných 11 000, pryč, pryč, pryč, to nechceme, cena se snižuje a přistáváme na 7 721 korunách. Ale, to už je cena, o které se dá uvažovat, že ano. Ještě jednou zopakuji. Kdo tady nebyl na začátku, tak jsme říkali, že vlastně funguje to tak, že vy si vyberete klenot, jestli se vám líbí, zavoláte na telefonní číslo, ať už pro Českou republiku nebo pro Slovenskou, máme oba dva tyto telefony. No a samozřejmě právě, že neuvěřitelného a neskutečného kousku. Podívejte, toto je neuvěřitelný kousek, takže diamanty s čistotou VS1. Takže ano, takhle to krásně tedy chodí a samozřejmě vy tedy zavoláte, jestli zavoláte a přejete si klenot, nadiktujete samozřejmě, co si přejete. No a samozřejmě, jestli si přejete dnes tento krásný pár náušnic, tak volejte a za 7721 je váš. Takže úplně úžasné, co tu dneska máme, diamantové momenty. No a vy si můžete všimnout samozřejmě něčeho takto krásného a to je ten třpit, to je ten lesk a to je ta majestátnost v diamantům. Opravdu podle mě nemusím nic dodávat. Prostě jenom je neuvěřitelné, že diamanty samozřejmě jsou prostě, víme, že jim rozřezeme i sklo, takže takhle krásně tady vypadají, no a vy je můžete mít a doufám, že dnes tady toho využijete, takže jestli někdo miluje diamanty, což si myslím, že miluje úplně každý, tak tady jsou. A máme tu ale už jenom jednu jedinou šanci na to si je získat. Takže kdo pak to bude? Čekáme na vás a čekáme, abyste si zavolali samozřejmě o tento krásný kousek. No a doufám, že někdo se najde, protože když se někdo najde, tak samozřejmě budou jeho. A může se pak pyšnit a třpitit těmito nejkrásnějšími náušničkami a bude zářit s 18 diamantami v každém uchu 9 diamantů, což je fajn. A což si myslím, že určitě stojí za zmínku, hlavně ten design. Je to velmi moderní, myslím si, že tady přesně není ani kousek, který bychom měli někomu vytknout. Takže ano, neskutečná krása. No a tady vidíme, že samozřejmě ne jeden krásný diamant je zdobí ještě jednou 18 nádherných diamantů. A my vidíme, že se nám tady takhle krásně třpití, vysílají na nás takovéhle prasátka. Každopádně, my tady máme ještě jednu nabídku s těmi ty diamanty, takže já si přidávám prsten, takže takhle to vidíme a podívejte na to, takže já se tady jenom přeskládám, tady se zatím podívejte na detaily u těchto náušnic, no a tady to je. Takže podívejte na to, náušnice samozřejmě stále jedny jediné zůstávají, ale teď se pojďme podívat dále. A to je tento prstýnek. Wow, takový krásný, romantický, květinka a hned vám jdu ukázat certifikát 7 diamantů. Takže 7 diamantů, samozřejmě diamanty certifikované, opět čistota VS1, wear slightly included one, což je přesně to, co tady vidíme. Takže fantastických 7 diamantů, ten ve prostřed je trošku větší než ty okolní. No a tady už vidíte přesně, jak nádherně vypadají. Takže ta čistota, jak jsme si zmínili na naší prezentaci, není vidět prostě ani lidským okem. Ta prostě by byla vidět jenom pod nějakým mikroskopem, desetinásobně, aby jsme to viděli. No ale teď samozřejmě se věnujeme tomu, že tento prsten vypadá úžasně. A stále někdo z vás ho může mít. Zatím jsme si neodhalili cenu, normálně v obchodě byste ho našli třeba za 31 000, samozřejmě u nás to neplatí, protože jak jsem říkala, u nás jsou mnohem lepší ceny a vy si můžete tak udělat radost, pošetřit peněženku

mít nějaký krásný klenot. No a hlavně, my jdeme na cenu, takže cena, ta nás zajímá nejvíc. Pojďme se na to podívat. Cena se snižuje a my přistáváme na 4755 korun, což já nemám k tomu co říct, takže to není možné. 4755 korun a nemám k tomu co říct. Takže jdeme na to. Dámy a pánové, podívejte, jak to vypadá. Takže neskutečný prsten s diamantem čistoty VS1, to tady teď vidíte. Takže pojďme se podívat na detaily. Tady je to nádherně vidět, samozřejmě třpit, lesk, diamant je nejtřpitivější drahokam na celém světě. Prostě žádný jiný drahokam se tolik netřpití jako diamant. Diamant je samozřejmě absolutní luxus. Teď veme si prostě všechny prostě dámy, první dámy, luxusní dámy, prostě elegantní dámy, všechny nosí diamanty. A vy je můžete nosit taky a zrovna za tyto 4755 korun si myslím, že bychom to opravdu měli využít. Takže ano, moc se mi to líbí. Doufám, že i váma dnes tady máte možnost přesně si to získat. Takže kdo stále dneska hledá takovýhle krásný prstýnek, kdo by si ho přál, podívejte na to. Nemusíte si přát dlouho, my plníme veškerá přání a máme ho tady pro vás. Takže to je ono. Nádhera, neuvěřitelná elegance a samozřejmě jeden jediný pár náušnic zůstává stále 7721 korun a teď tady vidíme krásný prsten 4755 korun. Nádhera. Takže ano, ať se nám to líbí, kdo miluje takovouhle nádheru, má tady samozřejmě tento prsten a je to úplně něco, co budeme nosit pyšně každý den. Jestli nejsme troškaři a milujeme samozřejmě drahé kameny, milujeme luxus, milujeme eleganci, tak tento prsten můžeme nosit klidně na každý den. Můžeme ho mít samozřejmě na speciální události, tady se vůbec nic nevylučuje, no ale vemte si, že takovýhle prsten, když budeme na naší ruce everyday, takzvaně každý den, tak přesně, bude jenom odházet prasátka, bude samozřejmě krásně lákat všechny, aby se koukali na vaši ruku a bude vám tak dělat dokonalý doplněk k čemukoliv. Tady se vůbec nemusíme bavit o tom, k čemu by se hodil. Podle mě se hodí úplně ke všemu. Ať už je to samozřejmě nějaký outfit, který je prostě klasický, ať už je to něco do společnosti, prostě do společnosti, samozřejmě do jakékoliv příležitosti, tak to tady je. No ale pozor, my se pojďme podívat samozřejmě ještě na to, co tady vidíme dále. No a podívejte, je tady poslední šance. To se nám to tedy velmi rychle už tady nevyplácí, takže krásná poslední šance, jestli si to přejete, jdeme do toho. Podívejte se ještě jednou, jak se to nádherně třpití, třpit, lesk, okázalost a majestátnost těchto klenotů je úžasná. A ano, ještě aby ne, když jsou to diamanty. Diamanty té největší čistoty, diamanty té největší krásy a tady už diamanty samozřejmě nemůžou být krásnější. No jo, bohužel, ale jediné, co tu máme, jsou dvě minutky, které si tady můžeme počkat na tyto neuvěřitelné klenoty a bohužel my startujeme tuto časovní dobu právě teď, takže teď máte už omezený čas na to si využít těchto dvou minutek právě na diamanty. Já si nejsem jistá, možná ještě nás čeká nějaká diamantová nabídka, ale nejsem si jistá, jestli jich tady bude hodně. Takže ano, dnes máte teďka možnost přesně v tomto novém pořadu tady u nás na očku si získat něco z této krásné šance. Takže pojďte na to. Vy si zasloužíte trošičku něco hezkého. Já si myslím, že vy si zasloužíte úplně jen to nejlepší z nejlepších. A to tady je. Co je lepšího než diamanty? Toho já opravdu nevím. A jestli to víte vy, tak mi to řekněte. Nebo ne mě, můžete to říct našim operátorům, oni mi to potom řeknou. No, třeba. Každopádně opravdu je to něco, co je nejen luxusní, nejen prostě absolutně neuvěřitelné. Je neuvěřitelné, že diamant krystalizuje miliardy let ze zemského jádra, aby se vůbec k nám dostal a aby vůbec jsme mohli z něj vytvořit nějaké klenoty. Takže prostě něco, co rozřeže sklo. Všichni znáte ty historky, nebo tedy ty filmové scény, kdy vidíte

To je prostě, jak se diamantami rozřezává sklo. Ano, je to tak, protože samozřejmě sklo a diamant prostě jednoduše rozsekne. Takže teď ještě jedinečná možnost. Neuvěřitelný prsten, 4755 korun. A samozřejmě k tomu i tyto úžasné náušnice. Náušnice, ty jsou tady za 7721. Takže ano, teď je ten čas být tady, teď je ten čas jednat a teď je ten čas si zakoupit fantastickou, krásnou příležitost a mít něco luxusního. Třeba už máte nějakou diamantovou sbírku, třeba byste ji chtěli rozšířit a třeba teď je na to ten ideální čas. Takže doporučuji, abyste toho využili. Jdeme na to, už nás dělí a už nic, vypršela časomíra. Každopádně my jedeme dále, bohužel musíme se posunout. A já gratuluji každému, kdo si zakoupil tyto fantastické klenoty. Myslím si, že jste udělali opravdu to nejlepší, co jste mohli udělat. Takže dnes naše promo nabídka na nás čeká samozřejmě v této fantastické, krásné perlové nabídce a je to to, co tady vidíte před vašimi očima, takže tyto tři klenoty. A my vám dáme na ně nejlepší cenu. Takže nejlepší cenu, kterou samozřejmě všichni budete moci za chviličku vidět, ale musíme si počkat. Každopádně my se vracíme na perly a mám tu nádherný prstýnek. Prstýnek, který samozřejmě je na klasické nošení. Takže tyto top 3 klenoty z nové kolekce my vám přineseme, až bude čas. Ještě ten čas není. Ale teď se pojďme tady podívat na ten nádherný prsten. Je to klasika. Je to něco, bez čeho nemůžete opustit domov. Samozřejmě podívejte na tu nádheru. Takže tohleto jsme si pro vás nachystali. Je to tady. Dámy, ano, kdo miluje luxus, tak samozřejmě tady se hlašte, protože tohle je neuvěřitelné. Jdeme na to. Jestli někdo stále čeká, co by si chtěl získat, tak tento prstýnek určitě perfektní. Volejte a získáte si svoji velikost. Takže svůj velikost prstýnku, kterou můžete mít, 930 korun. Takže za 930 korun může být tento prsten váš. Což není možné. To je fantastická cena, takže jdeme na to. Teď to tady je honem, honem, honem. Vidíte to. Opravdu neuvěřitelný, krásný prstýnek. Takže máme tady v prstýnku jednu perličku, perlička velikosti 6, 1,2 karátů tento prstýnek má. No a samozřejmě vy dnes podívejte na to, kdo miluje takovouhle eleganci, je to úplně nenápadné, nemusíte vůbec to nikde nekřičí něčím, je to prostě velice moderní, sofistikované a troufám si říct, že úplně na všechny typy nošení, ať už přesně formálně, neformálně, společensky, prostě kamkoliv si vezmete tento prsten, tak samozřejmě budete oslňovat. A jestli rádi oslňujete, tak jste tu správně. Myslím si, že toto je úžasná volba. Ať už pro někoho mladšího, staršího, prostě tady vůbec na věku nezáleží. Můžete někoho obdarovat, můžete to koupit, ať už právě třeba svojí mamince, jestli jí hledáte nějaký dárek, třeba se budou blížit nějaké narozeniny, Vánoce mi tam prostě trošku skočily, nevadí, ale každopádně můžete to mít úplně na všechno, i na ty Vánoce, ono vám to vydrží, jelikož je to stříbro, takže samozřejmě s tím prstínkem se nic nestane, takže jdeme do toho, jdeme si udělat radost, tady vidíte video, detaily, samozřejmě už se nám to vyprodává. Takže stále volejte. Stále volejte, stále tady tento prstínek je, takže ano, neuvěřitelná krása. Ale já si k tomu přidám ještě jeden přívěsek, který se k tomu fantasticky hodí, takže teď se pojďme podívat na přívěsek, který tady je a který i vy dnes tady budete si moci s námi zakoupit. Takže doufám, že si dnešek užíváte, samozřejmě my ano, nás těší, že tu jsme s vámi, takže pojďme na to. Kdybyste si přáli jeden přívěsek, mám tu. Tomuhle tomu říkáme triologický design. Triologický design je samozřejmě jeden z nejoblíbenějších designů, co se týká právě, ať už samozřejmě veškerých klenotů, či toho všeho, co si tady dneska ukazujeme. A tady to je.
Takže triologie, ta nesmí chybět v žádné kolekci. Žádná kolekce samozřejmě nechybí s triologickým designem. No a tady se pojďme podívat na cenu. Opět 11 přívěsků. A vlastně jeden z nejoblíbenějších klenotů od nás na vysílání jsou právě přívěsky, protože ty se nosí vždycky a furt. 832 korun. Takže opět částka, která je jak za hubičku. Myslím si, že tohle to pojďte využít. I kdybyste měli třeba samozřejmě někoho obdarovat, třeba prostě nějaká, já nevím, žena ve vašem životě potřebuje nový klenot. Maminka, babička, manželka, dcera, prostě kdokoliv. A tady jim to krásně můžete dát a zprostředkovat. Takže vidíte, je to úžasné, moc se to povedlo. Ten design je opravdu velice moderní. No a samozřejmě krásně k těmto třem perličkám vidíme ještě topazy a doplnil se nám tak úžasný prstýnek a můžete mít oba dva. A ty ceny, teď to přeci nemůže být ani možné, takhle nízké ceny. Já jsem z toho opravdu v šoku. Už máme jenom 6 možností, ajajaj, 6 možností teď a tady. Takže pojďte na to, 6 možností, které tady vidíte a 6 možností samozřejmě teď tady máte možnost vy si získat a jedeme na to. Takže kdo miluje takovouhle krásnou šanci, má to tady. Podívejte na to, opět prstýnek a přívěsek na každý den. Samozřejmě to, co tady dneska si pro vás chystáme, jsou krásné, elegantní perly. Perly, jak říkám, nejen, že jsou tady známka luxusu, ale je to vlastně takový tichý, krásný, elegantní společník na jakékoliv události, ať už společenské, protože samozřejmě každá společenská událost, viděli jsme prezentaci, ve které jste viděli celebrity, samozřejmě všichni se zdobí perlami, takže vy se jimi můžete zdobit taky. A teď určitě využijte tohoto krásného přívěsku. Cena je fantastická, to přeci nejde být ani lepší. Takže v této úžasné ceně máte samozřejmě zahrnuto všechno to, co vidíte. Poslední šance. Ajajaj. Takže jdeme na to, pojďme si zavolat, teď je čas tady být. Každopádně posouváme se dále. Gratuluji vám a pojďme se podívat, co tu máme. Nadále, tyto úžasné, nádherné večerní klenoty. Přesně už je vidím na nějakou událost. Ale víte, co se děje? Přichází promo nabídka, my nebudeme vás dlouho natahovat, nebudeme dlouho čekat. My se tady samozřejmě mrkneme na tyto nádherné kousky. Takže přichází obrovský moment, na který jsme čekali. A my si začneme, s náušnicemi. Takže náušnice samozřejmě ty jsou klasické. Toto zapínání u náušnic můžete úplně kdykoliv samozřejmě si říct, že je s bezpečností, protože ono je bezpečnostní, ono vám to nikam nespadne. A my se na to pojďme podívat. Takže náušnice samozřejmě dvě krásné perličky a pojďme na to. Myslím si, že tyhle náušnice nepotřebují vůbec nic ani dodávat. Tady to je. Podívejte na to, s tímto se opravdu nedá šlápnout. Vedle dvě krásné perličky, které jsou takhle nádherně elegantní. A samozřejmě tady to vidíte. Takže perličková nabídka dneska pro vás a to, co tu vidíme, jsou dvě perly, samozřejmě symetrické. Žádná perla není, nebo ano, jsou symetrické perly, jsou tady, ale pouze 5 až 10 celé perlové produkce tvoří právě ty perly symetrické. Pojďme se podívat, jak to bude s cenou. A cena se snižuje. Pojďme na to, cena je tady a je to 1099 korun, až jsem se do toho zamotala, pardon. Takže 1099 korun, tohle je ta cena a my si otevřeme linky, abyste mohli volat, takže pojďme na to, připravte se, my si otvíráme linky za 3, 2, 1 a startujeme. Dámy a pánové, pojďme si odstartovat, jdeme na to, startujeme a je to tady teď v tuto chvíli, podívejte se na to. Dámy a pánové, máme tu první hovory, už dorazily. Které tu jsou. Takže máme tu první hovory, které dorazily. Už je to tady, i když je tolik hodin a samozřejmě jsem ráda, že kupujete. To je fantastické, takže pojďme na to. Dnes tady máme tuto úžasnou nabídku. Takže samozřejmě máme takovéhle krásné prémiové klenoty.
jsou tady. My nemáme kamenný obchod, takže my komunikujeme samozřejmě přímo s dodavateli a s výrobcemi, které samozřejmě tady vidíme. Máme vlastní ateliér, my si samozřejmě kupujeme ty drahokamy a potom to vyrábíme, máme svoje designéry a samozřejmě proto si můžeme dovolit tady ty ceny. Takže i tyto naušnice, které jsme si pro vás přichystali za tuto fantastickou cenu, to se jen tak nevidí. Takže ano, dejme tomu, že tyhle naušnice prostě byste viděli v obchodě určitě za minimální částku 2629 korun. Takže to je ono. Za tuto částku byste určitě nejenom viděli naušnice, ale samozřejmě by to mohla být částka klidně i vyšší. Troufám si říct, že opravdu tyhle ty ceny nemůžou být lepší. To jsou nejlepší ceny na trhu a samozřejmě my vám je přinášíme. Takže jak jsme říkali, díky tomu, že všechno vyrábíme, všechno prostě odkupujeme rovnou od těch dodavatelů, tak proto se děje to, že vám můžeme dát tyto ceny. A víte co? Jelikož to byla promo nabídka, tak jak jsem vám slíbila, my tu máme samozřejmě dneska tuto promo nabídku z toho důvodu, ne dneska, vždycky v našem kanálu, aby jsme dostali nejlepší cenu. Takže nová cena a nejlepší cena přichází právě teď a pojďme na to, cena se snížila na 724 korun. Oh, wow, wow, to nemůže být lepší. Takže klasické naušnice na každý den, na speciální události, ano. Toto je cena bižutérie, takže samozřejmě tady dostanete vlastně takovéhle neuvěřitelné naušnice s pravými perlami. A samozřejmě perly jsou všech tvarů, všech velikostí. Vemte si, že perly prostě, jak jsme si říkali, tak opravdu zaujmou tyto sladkovodní všemi škálami tvarů, všemi škálami barev. A právě samozřejmě největší vrstvou perleti, protože perleť je vlastně to, z čeho je to podle perla tvořená. A právě když měkýš, ze kterého perla roste, zjistí, že se mu do tělesa dostalo neznámé tělísko, začne vylučovat právě tuto perleť, jež nakonec vytvoří perlu. Takže perleť je neodmyslitelnou součástí skutečné perly a díky technikám, které se často používají při kultivování perel, dokážeme přesně podle perleti určit ten čas, jak dlouho skutečně ona byla vlastně v té lastuře. A je to právě tato perla sladkovodní, která má neuvěřitelnou perleť a vlastně vrstvu. Další věc je to, že každá perla má jiný tvar, protože perly jsou jedinečný výtvor přírody a proto mohou mít různé tvary, okrouhlý, vejčitý, oválný, kapkový, kulatý, kultivovaný, prostě proužkovaný. Měli jsme 35 kusů a podívejte se, kde jsme teď, přátelé. Takže to je ono. Prostě pouze jenom dokonalé perly jsou vysoce cené a všeobecně platí, že čím kulatější perla, tím vyšší cena, takže pouze 1-5 perel celé perlové produkce má tento okrouhlý tvar, takže je to vlastně unikát. Samozřejmě proto jsou perly tak ceněné. Takže wow, podívejte na to, nádherné naušnice 724 korun. Takže ano, nejen tvar, samozřejmě velikost perly, ale hlavně i povrch perly, protože každá perla vlastně nejen je tvořená tou perletí, ale má trošičku i nějaké nedokonalosti. Tím se pozná, že je to perla samozřejmě pravá. No, dámy. Je to nádhera, ale samozřejmě za mnou můžete vidět i další produkty, takže bychom vám chtěli teď představit náhrdelník, takže já si tady tyto naušničky nechám a teď si přidávám náhrdelník, aby jsme to všichni viděli, takže samozřejmě nejen takhle krásný a úžasný pár naušnic, ale samozřejmě, jak říkám, i náhrdelník dnes tu máme, máme tu samozřejmě i náramek, takže vy se s námi pojďte podívat na to, co tady vidíme, no a tyto naušničky, ano, a za chviličku se nám ukáže i ten náhrdelník, ten je obrovský, masivní a hlavně, všichni jste viděli na prezentaci, ať už královnu Alžbětu, Coco Chanel, prostě zakladatelku značky Chanel, miluju módu, ráda se, zajímám se o to, ale samozřejmě prostě Coco a její perly, to jde neodmyslitelně k sobě a ona přesně měla takovéhle náhrdelníky a ne jeden. Ona jich měla klidně třeba 10 na sobě a říkala, že žena musí mít provazy a provazy perel, aby právě působila žensky. Ona dokonce říkala, že ty perly jí samozřejmě nosí štěstí.
Takže ano, když už mluvíme o těch provazách perel, tak se pojďme podívat na další produkt, který jsme si tu připravili z té promo nabídky, a to je tento náhrdelník. Takže je čas vám představit tento grandiózní náhrdelník, který samozřejmě můžete vidět teď a tady, ať už ve filmech, na královnách, na herečkách, na zpěvačkách, prostě na všech slavných osobnostech, to je ono. Takže to je prostě náhrdelník. Já takhle jenom posunu náušnice na druhou stranu, který musí mít každá dáma. Takže tady ho vidíme, jo. Podívejte na to, dlouhatánský, on je obrovský dlouhý. On má obrovskou délku a to je 700 mm. Takže tady vidíte, že celý tento náhrdelník je pokrytý perlami a jak jsem vám říkala, ano, tím, že perly samozřejmě jsou pouze z jedného až 5% tvořené takhle kulaté, vlastně takhle prostě to je rarita, když se vyrodí takhle v tomto perfektním kulatém tvaru, tak právě to je ono. A my máme mnohem větší štěstí, než jsme měli samozřejmě u náušnic, protože máme 40 kusů. Takže máme 40 nádherných a úžasných náhrdelníků a pojďme si spravit cenu, protože cena se spravuje a my se pojďme podívat na to, jak to vypadá, a cena je 1159 korun. Wow, neuvěřitelná cena, neskutečná nabídka, takže jdeme na to, je to tady nádhera. Nejen samozřejmě tedy tvar, perleť, ale samozřejmě i velikost perly, protože ona se měří právě v průměru toho, když je kulatá. U kulatých perel se totiž měří tedy v průměru a milimetry na milimetry a u nepravidelných tam se to kategorizuje podle rozdílu mezi minimálním a maximálním průměrem. Takže tady vidíme perly, které jsou velikosti 6. 6 je taková klasická velikost, klasicky rostou samozřejmě do těchto tvarů. Mohly ale trávit v té perloroce třeba 5 až 7 let, aby se takováhle perla vyrobila. Potom každá ta perlorodka obsahuje tu perlu v jiném tvaru, v jiné velikosti, v jiné barvě, takže aby se vytvořil takovýhle náhrdelník, tak samozřejmě se musí dávat dohromady spoustu těch perletí. Oni se pěstují v osadách perly, právě převážně v Japonsku a v Číně, protože jelikož jsou sladkovodní a sbírali by se po říčkách, po tůčkách a tak dále, tak by se určitě nesebrali do této velikosti. A věřte tomu nebo ne, my ještě snižujeme cenu. To je ono, to je to, co vám říkám. Tady naše promo nabídka je z toho, že cena je neuvěřitelná. Pojďme na to, cena je tady ojojojojoj, 787 korun. Takže 787 korun to je neuvěřitelná cena, 164,5 karátů ano, ale tam je spíše hlavní to, že ty perly jsou takhle nádherně symetricky kulaté. Takže pokračuji v mém vyprávění, že nejenom samozřejmě se rodí v těch osadách, právě tam se monitorují, různě se tam zasazují ty tělízka, prostě nemůžeme obcházet potůčky, říčky, jezírka, protože pak bychom opravdu takovouhle kolekci nevytvořili, ne my, ne já, ale naši šperkaři, a proto právě oni rostou v těch osadách. Takže to je taky další faktor u perel. Lesk perly samozřejmě velmi zajímavý, protože závisí právě na množství a tloušťce perleťových vrstev a právě průsvitnosti perleti. Takže intenzitu lesku, kterou vidíme, určuje krystalická struktura perleti. Samozřejmě to je složité téma, do toho se nebudeme zabředávat, ale další faktor a poslední, proč tedy a jak hodnotíme perlu, je barva. Protože přirozená barva perly je do značné míry ovlivněná právě původem a druhů toho měkkýše. Během tvorby určuje jí barvu ústřice či lastura, v níž se perla rodí. Takže samozřejmě mezi základní barvy známe bílou, černou, šedou, stříbrnou, smetanovou, růžovou, zlatou a právě nejdražší jsou ty bílé s největším vrstvou perleti. Dobře, nepočítáme černé, jsou tahitské perly, ty jsou nejluxusnější a ty se nacházejí pouze na Tahiti a někde je také máme, ale dnes se věnujeme těm druhým nejluxusnějším a to jsou tyto klasické. Žádná perla nemá barvu jednolitou. Protože samozřejmě zbarvení vždy tvoří kombinace všech různých odstínů, jelikož perleť není tvořena pouze jednou barvou, ale více barvami. Takže třeba tahitské perly nikdy nebudou černé čistě, ale budou hrát celou škárou barev, ať už zelená, potmavě žlutou. Perly akoja zase nikdy nebudou jedinečně bílé, ale prostě zvýrazněné různě. Takže ano, tyto nádherné sladkovodní perly právě se poznají tím, že mají takový bílý okraj a proto to znamená, že budou vlastně rodit perlu bílou. Kromě základní barvy perly určují barevné nádechy i mix, takže samozřejmě tady jsme probrali i barvu a pak ještě celkový dojem perly. No jo, a samozřejmě pokud chceme vědět i něco o
účincích perly, což je za mě taky zajímavé, protože každý drahokam, a to je listina drahokamu pro lidi podle narození, jo? To není žádný výmysl, prostě opravdu existuje tato listina, takže ano, samozřejmě existují Ezo a legendy a samozřejmě věci podle lidí, kteří mají rádi sílu, léčivou sílu drahokamu, ale ano, to jsou pouze legendy, ale prostě pro znamení. Každému znamení náleží nějaké drahokamy a perla náleží znamení raku a váh. Takže ano, to je docela taky zajímavé. Samozřejmě

Každý ví, že perly prostě jsou neskutečné. Mně se líbí moc, já je mám strašně ráda, protože mi opravdu oni působí takovým klidným, čistým dojmem. Což opravdu někdy já potřebuju trošku uklidnit, takže ty perly přesně jsou uklidňující. Jsou takové úplně blahodárné. A právě ne nadarmo, samozřejmě spoustu legend hovoří, že třeba i Korán hovoří o perlách jako o jedné z nejlepších odměn, které se člověku můžou dostat v ráji. Perla sama sobě v muslimském světě se stala symbolem dokonalosti, ale to jenom říkám pro příklad, protože křesťané a hinduisté přijali perly za symbol čistoty. A dnes jste mohli od nás, naší promonabídce, zahlídnout ještě třetí klenot, a to je náramek. A on má takový malý detail. Takže je to samozřejmě opět, tady jdeme na číslo jedna ceny, náhrdelník máme, náramek jsme si přidali a náušnice taky, takže pojďme na to. Náramek, který je trošičku obzvláštěním, takovýmhle koukněte to páskem, takže takhle vypadá tento fantastický náramek, wow. Máme tu perličky a samozřejmě jeden topas, který krásně se nám tady ukázal. To je takový malý detail, asi nebude úplně vidět z dálky, ale víte, že tam je. Takže jeden topas, k tomu perly 44,18 karátu. Takže ano, perla znak čistoty. Dodnes se udržuje tradice, že nevěsta o svatém dní nosí perly. Proč asi? Protože samozřejmě je to nejvíce elegantní drahokam. Můžou se samozřejmě nosit na svatbu i diamanty, o tom samozřejmě žádná. Kdybyste náhodou měli zájem, diamantové náušnice a prsten tady taky máme. Ale, pardon, tady máme teďka perly. Takže ano, perly, neuvěřitelné a neskutečné kousky. Takže vůbec se s nimi nic nedělá. Perla se bere tak, jak se vyrodí. Když si vezmete drahokamy, tak ty se obrousí, naleští a vlastně vybrousí se do každého tvaru, ale perlu tu bereme tak, jak se narodí. Takže to je vlastně taky docela zajímavé, proto vlastně tato je jejich cena. Protože s perlami se nic nedá dělat, oni se berou tak, jak jsou, což mi přijde zajímavé. Takže náramek, máme jich 43 kusů, což je docela zajímavé, takže pojďme se podívat na cenu. To je to, co nás zajímá. Cena je úžasná samozřejmě, ale ne u nás, protože my máme ty ceny nejlepší, jak jsem vám říkala na začátku. Ano, jdeme i u tohoto si snížit cenu, takže cena se snižuje a my přistáváme na 699 korun, takže nejlevnější klenot zatím tady z této naší promo nabídky. A pojďme na to. Kupte si celou sadu. Já si myslím, že dneska se to absolutně vyplatí. Takže sada, kdo si zavolá, má to mít. Takže jdeme na to. Jedeme na to. A víte co, když už jsme si trošičku naťukli tam ty legendy, tak tady vám nějakou řeknu. Třeba staří Řekové se domnívali, že perly jsou slzami bohů. Také věřili, že nosení perel chrání ženy před pláčem o jejich svatební dni. Zajímavá legenda, ale prosím vás, takže ano, aby nevěsty neplakaly. Prostě to je zajímavé, dokonce i v indickém folkloru se o perlách mluví jako o kapkách rosy, které jedné noci spadly do moře měsíčního světla. Podle legendy bůh Krišna vylovil první perlu z hlubin oceánu a daroval jí o svatebním dni své dceři Pandaje. Jako symbol lásky, jednoty a čistoty. Takže samozřejmě opravdu velmi půvabné perly. Dokonce se někde říká, že samozřejmě můžou podle legend, jo? Podle legend, to není fakt, to jsou legendy, třeba přivolat štěstí, zdraví a poskytnout ochrany před negativní energií. Na začátku jsme viděli prezentaci, kde jsme měli nejslavnější perlové klenoty. Mezi ty samozřejmě patří třeba i Peregrína, což je poutnice, a ta byla nalezena počátkem 16. století v Americe, v Panamském zálivu. Takže opravdu perly prostě už jsou tady odnedávna a my máme možnost mít tyto věci. Marie Antoaneta prostě nosila perly, královna Mary, všechny ženy v historii. Ale víte co, snižujeme cenu a cena se snižuje, pojďme na to, je to tady, oh no, 476 korun, já jsem v šoku. To je absolutně bláznivé. Takže vy možná ještě dneska díky tomu, že tu máte první vysílání vůbec, tady na tomto pořadu dostáváte bláznivé ceny, tak pojďte toho využít. Takže ano, samozřejmě víme, že takhle slavné perly, tady tenhle ten zajímavý příklad, protože to je ten náhrdelník, který jsme měli v té prezentaci. Já jsem si tady připravila jednu o tom vlastně nejznámější, o té nejznámější perle, vlastně ten příběh. Takže ano, tady ta poutnice, ta perla, La Pellegrina, byla nalezena počátkem 16. století v Americe v Panamském zálivu. Otrok, který ji z moře vyrovil, si prý zasloužil svobodu. Bílá perla měla hruškový tvar, nebo má, a velikosti připomíná holubí vejce, takže podívejte, jak je velká. No a

A samozřejmě dobyvatel Núñez de Balboa dovezl do Španělska, kde ho daroval královi Ferdinandu II. Aragonskému. Jeho pravnuk Filip II. Pak den svatby věnoval nevěstě Marii Turdovně a od španělských královen se dostala do rukou francouzské rodiny Bonapartů, kteří ji na počátku 19. století prodali zase do Anglie markýzi z Abercomu a naposledy ji vlastnila Elizabeth Taylorová. Takže Elizabeth Taylorová, které jí koupil Richard Burton. Takže podívejte na to. A vy si pojďte vytvořit celou sadu. Já už skončím s legendami. Máme tady neskutečné klenoty. Podívejte na ty ceny. Jak vám říkám, perla prostě se hodnotí podle spoustu faktorů. A právě ta cena, kterou tady vidíte, je extrémně nízká. To je opravdu extrém, na který jsme se dostali. 476 korun. Já tomu nevěřím. Šálí mě snad zrak, ale není to tak. Není to tak, nic mě nešálí, je to pravda. Je to neuvěřitelné. Náramek 476 korun. Náušnice 726 korun. A k tomu samozřejmě ještě náhrdelník 787 korun. I když vám říkám, že nehodnotí se karáty, tak ten náhrdelník má 164,50 karátů. Nebo ne, že nehodnotí, hodnotí, ale není to hlavní faktor, podle čeho my ty perly hodnotíme. Takže to jenom, abyste věděli, že opravdu pojďme do toho. Podívejte se na tu nádheru, všechno to k sobě krásně ladí. A všechno to může být vaše. Takže pojďte volat na všechny klenoty. Pojďte si udělat radost. Je sice večer, ale to neznamená, že nemůžeme kupovat klenoty. Můžete si dát tomu skleničku, stejně asi nějakou máte, nebo prostě nevím, cokoliv, prostě někde koukáte na telku, pouštíte si písničky, najednou tam skočí tenhle pořad. Proč toho nevyužít? Já si myslím, že je to dobrá šance. Samozřejmě, my tu máme zkušební show a doufejme, že třeba, když se vám to bude líbit, tak určitě se v tom bude pokračovat. Takže pojďme na to. Neuvěřitelná šance, kterou můžete mít vy dnes, teď a tady. Takže ano, stíháte to, ještě teď je ta možnost. Ještě teď je ta možnost mít tyto nádherné kousky, které vidíte a za úplně úžasné ceny, protože ty ceny opravdu, já k tomu nemám co říct. Kdyby se někdo připojil teď, pojďte k nám, máme tady nové vysílání tady na tomto pořadu. Klenot TV samozřejmě můžete se podívat na www.klenottv.cz, ale samozřejmě my přinášíme vám vždycky nádherné šperky. Jelikož spolupracujeme s dodavateli, tak si můžeme dovolit vám dodat takovéhle nejlepší ceny, které na trhu jsou. A to znamená, že právě dnes, když toho využijete, tak si můžete koupit tyto klenoty. A podle mě tu máme ještě nějakou extra zaváděcí slevu na to, že tu máme tento pořad poprvé. Takže tady už máme ale pozor, pozor, pouze 10, pouze 9, tady už je to kritické, takže pojďme na to. Jestli si přejete dnes tady ty krásné klenoty, volejte. Máme tuto telefonní číslo, jak říkám, je to normální tarif, jako kdybyste volali teda samozřejmě třeba sousedovi, protože není nic účtováno, ať už Česká republika 295 556, 5, tedy 564, pardon, znova 295 564 908, anebo Slovensko 0850 100 550. Takže to jsou telefonní čísla, samozřejmě můžete se na něco doptat na zákaznickém servisu, který máme tam také číslo a nevím, kdybyste měli nějaké otázky, tak se samozřejmě zeptejte, můžete jim zavolat, mě prosím vás, ne. Takže takhle to je, podívejte na to, top trojka našich klenotů, které jsme si vybrali na tuto promo nabídku a protože na promo nabídku vždycky si ukazujeme ty klenoty, které jsou vlastně velmi žádané, oblíbené a my právě děláme to, že vždycky vám dáme lepší cenu, abyste si toho mohli využít, abyste mohli mít něco z této nádherné nabídky právě za pár korun. Takže úplně jednoduše se to tady ukázalo. Úplně jednoduše samozřejmě se to tady teď ukázalo a vy toho využijte, než bude pozdě. Zatím stále to tady je poslední kousky k dispozici, ale moc jich samozřejmě není. Takže ano, kdo pak to bude, kdo si dneska chce udělat radost, tak jsme tady od toho, přesně od toho, abychom vám tu radost dělali, tak si ji pojďte udělat, protože podívejte na to. Perly chce nosit každý, perly podle mě můžete nosit úplně kdekoliv, kdykoliv, jakékoliv příležitosti, události a hlavně
přesně dnes tady máte vlastně poprvé tuto show, takže toho můžete využít, abyste si udělali radost třeba s něčím tak krásným. Takže náramek 476 korun. Do toho máme samozřejmě

ještě náhrdelník 787 korun. A samozřejmě nezastavujeme a máme i náušnice 724 korun. Takže podívejte na to, tohle je neskutečné. Vy pojďte do toho, vyplatí se to určitě, perly jsou naturální, certifikované. Samozřejmě ke každému šperku od nás obdržíte certifikát, který samozřejmě je certifikát pravosti. Tam se vždycky dočtete všechno, odkud perly pochází, kde se vytěžily, jakou mají karátovou hmotnost, jakého jsou materiálu okolo zdobené, zlato, stříbro, slitina. Tohle je prosím vás stříbro, které je pozlacené, říká se tomu Midas varianta, takže vlastně toto je všechno stříbro, najdeme na každém klenotu i punc, což je další další věc na to, abychom určili, že je to pravé. Prostě je to tady, my povídáme a jsme na trojce, aj, takže jdeme na to. Dámy, pánové, máte úžasný moment třeba koupit něco manželce, třeba jste se vrátili domů z práce a chcete něco koupit a nemáte prostě co, tak pojďte udělat ženě radost s klenotem. Já si myslím, že každá žena potřebuje prostě klenot nebo chce a udělá jí radost. Ale bohužel my můžeme počkat 2 minutky na tuto nabídku, což je všechno, takže 2 minutky si tady můžeme počkat právě teď a my se tedy připravíme na to, aby jsme si to odstartovali. Už se nám tady objevili, pozor, takže tady jsou a startujeme to teď, odstartováno a jdeme na to. Takže pozor, poslední 2 šance. Tohle se nebude opakovat. Takovéhle ceny už tady dále nebudou. Takže ano, doporučuji být tady teď a udělat si radost. Takže jdeme na to, dámy stále čekáme a pánové taky. Takže pojďte do toho, je to tady ještě malý moment. No jo, a kdo bude ten, kdo si chytí něco z těchto krásných šancí ještě teď? Kdo bude ta žena, která dnes si udělá radost? Kdo bude ten pán, který udělá radost ženě? Myslím si, že pořád je to ve hvězdách, ale stále to můžete být vy. Takže ano, nádhera. Top 3 šperky z nové kolekce a jedna jediná šance už se nám tady odečítá, což je pozor, kritické. Takže jeden jediný kousek zůstává od každého a určitě toho využijte, protože doporučuju vám vzít si všechno, jelikož tohle jsou extrémně nízké ceny. Podle mě jsme ještě snížili cenu, protože tu dneska máme první den tohoto vysílání na tomto kanále, takže určitě pojďte do toho, vy si to zasloužíte. Máme tady ještě poslední tedy šanci, poslední jedny jediné náušničky, 724 korun, jeden jediný náhrdelník, 787 korun a jeden jediný náramek, 476. Houkají sirény, což je vždycky už takový signál, že pozor, to už znamená, že opravdu tady to musíme velmi rychle si rozmyslet. Můžete volat samozřejmě zatím o všechny klenoty, ale my už se tady loučíme s touto promo nabídkou a za chvilku musíme jít dále. Ale každopádně stejně nám už moc dlouho nezbývá z tohoto pořadu, takže teď si to rozhodněte. Jej, teď jsem do toho drkla, pardon. Máme tu tady poslední sekundy. Gratuluji každému, kdo si něco nádherného zakoupil a my se jedeme podívat dále. Dámy a pánové, a samozřejmě už je čas na nabídku dne. Nabídka dne. Gratulujeme každému, kdo si s námi udělal radost. Ještě to tu zůstává, takže stále můžete volat. A nabídka dne. Nabídka dne přichází. Já si to tady jenom takhle vomrknu, co ta nabídka dne je. A to je ono. Takže to je přívěsek s ametystem. Wow, v tomto kabošonovém tvaru. Takže ametyst samozřejmě drahokam. Opět si myslím, že ametyst musí znát každý z vás. U mě třeba ametyst byl první tedy klenot, který jsem znala a toto je marocký, takže marocký a tady už rovnou vidíme i na tom tento punc a je to takový minimalistický klenot. Takže přívěsek s marockým ametystem 3,84 karátu a rovnou tady vidíte i punc, že je v tom pozlaceném sterlingovém stříbře. Punc nelže, certifikát taky ne. Takže marocký ametyst, nejintenzivnější odrůda ametystu a tento přívěsek, který je takový prostě jemňoučký, je to úplně něco letního, je to něco na krásné letní večery, kdy potřebujete se ozdobit, podívejte, já mám přívěsku spoustu, takže přívěsky za mě. Fantazie, ale 515 korun, to je super cena, takže dneska super ceny, poprvé tady na tomto pořadu a doufám, že si toho využijete, pojďme na to. Myslím si, že tady není co dodat. Abyste tomu rozuměli, co znamená ametyst marocký. Ametysty jsou různých barev. Máme tento tmavý marocký, to je

jeden z nejtmavších, pak je zambijský, který je trošičku světlejší, pak je samozřejmě klasický ametyst, který může být třeba i z Brazílie, a pak máme Rose de France. Rose de France je nejsvětlejší odrůda, ten je dorůžová a právě proto, když vidíme takhle marocké, tak voláme, protože samozřejmě marocké ametysty jsou právě ty nejvíce chtěné. Ametyst je kardinální drahokam, což znamená, že patří do velké pětice vlastně s tím ametystem drahokamu. Říká se velká trojka, což je rubín, safír, smaragd. Velká čtyřka, rubín, safír, smaragd, diamant. A kardinální drahokamy, jelikož jsou zasazeny ve spoustě korunovačních klenotů, to je rubín, safír, smaragd, diamant a ametyst. Takže to právě vlastně je název tedy této velké pětice. No a vidíme, že v této nabídce dne máme 23 kousků. Ametyst, nádherný fialový drahokam, nejen s obrovskou historií, ale samozřejmě ametyst, ten se nosil a nosí prostě vždycky, všichni známe něco neskutečného. A víte, co se děje? My máme pro vás dneska skvělou zprávu, protože u nás se občas stane, že dostanete dárek. Takže tady zrovna tento dárek dostáváte taky, takže věřte, nevěřte, dnes k tomu dostáváte dárek ve formě naušnic, takže máme celý setík, což je úžasné, a neskutečný fialový ametyst, marocký, nejvíce luxusní ametyst vůbec, naušnice jako dárek, takže jdeme na to, dnes to tady je, můžete mít naušničky jako dárek, opět ze stříbra, které je pozlaceno, opět s dvěmi krásnými kabošonovými ametysty. Kabošon je tento tvar, do kterého se tyto ametysty brousí, takové korálky, kuličky. Takže ametyst samozřejmě neuvěřitelný fialový drahokam. Název ametystu pochází z Řecka, protože dříve v Řecku samozřejmě se z ametystu dělali různé číše na víno. Jelikož se dal přeložit jako ametýzos, což znamenalo neopilý, protože starověcí Řekové věřili, že chrání svého nositele před opojením. Takže to je zajímavá informace. Samozřejmě patří do skupiny makrokrystalických křemenů a samozřejmě ať už znamení ryby, vodnář, kozoroh, prostě může být všech různých barev, od toho nejsvětlejšího, což je tedy ten Rose de France, přes klasickou purpurovou, po sytě královskou purpurovou s modrými nebo červenými záblesky, což je toto, taková deep Siberian barva, taková sibirská prostě nádhera. A fialová hlavně dříve nebyla, že fialová byla symbol královského statutu. A fialová patří právě mezi nejzásadnější barvy drahokamu, protože tradičně je spojovaná s důstojností, duchovností a královskou prestiží. Takže samozřejmě máme ametysty různé, máme i zelený, růžový, modrý, černý. Samozřejmě to víme, ale ametyst opravdu je neuvěřitelný drahokam. Dokonce zajímavé je, že samozřejmě třeba ametystový prsten s obrázkem boha lásky nosil i patron všech zamilovaných, svatý Valentín. A dokonce třeba pro někoho taky zajímavost, že existuje i ametrín, což znamená ametyst a citrín, který rozhodují v jedno geodě, ale tomu se nebudeme věnovat. Teď tady máme přívěsek a k tomu naušnice jako dárek. Takže krásný. Chtěl třeba, prostě můžete se s někým rozdělit. Můžete někomu dát. Radost. Ajajaj. Ale já mám špatné zprávy, dámy a pánové. Bohužel máme 2 minutky z tohoto pořadu. Je tady něco, jestli jste si něco vybrali a zalíbili, tak máte 2 minutky, takže naše vysílání končí. Máme poslední 2 minutky a doufám, že si dokončíte svoje rezervace. Kdokoliv má cokoliv rezervovaného, pak se loučíme a už nebudeme mít tyto nabídky. Prostě už to končí. Běžte k telefonu a volejte samozřejmě nyní, protože startujeme časomíru teď odstartováno a teď toho využijte. Takže časomíra odstartována, 515 korun je cena přívěsku a k tomu automaticky máte tedy tyto nádherné naušničky. Takže ano, je to tady, vy si můžete udělat radost samozřejmě s něčím takhle neskutečným. No a můžete samozřejmě nejenom mít nádherné elegantní kousky, ale hlavně můžete mít samozřejmě přesně nádhernou eleganci. Každopádně tady to vidíme, je to neuvěřitelné a tady to je neskutečné. No, jdeme na to, dámy a pánové, stále ještě minutku můžete volat a stále.

ale teď toho využijte, protože to je neuvěřitelné. Každopádně my jedeme dále. Za chviličku se musíme rozloučit, zbývá minutka, takže to je signál, jestli jste si něco samozřejmě zakoupili, získali a udělali si radost, tak právě tady s tím teď to dokončíme, jo? Teď to tady je, honem honem voláme, určitě si můžete nejen tento fantastický přívěsek odnést, ale dostáváte automaticky i ty náušnice a jedna jediná šance. Takže moc mě těší, že jste s námi dneska byli, samozřejmě doufám, že si toho ještě využijete a vidíme všichni, že to vypadá neskutečně. Takže ametyst, měli jsme nádherné perličky, určitě můžete volat o cokoliv, tady dnes jste viděli, ale nám už nezbývá nic jiného, než se rozloučí, houkají sirény, to už začíná konec našeho pořadu, takže uvidíme, jak dlouho tady ještě bude toto. No a my se tady loučíme, takže dámy, doufám, že jste si dnešek užili. Já vás moc zdravím, přeji vám krásný zbytek dne. Užijte si, už nám zbývá poslední půlhoďka do dalšího dne, takže mějte se moc hezky, opatrně na sebe a já se loučím. Mějte se hezky, přeji vám krásný den, užijte si ho a vidíme se snad třeba příště. Mějte se hezky a co vám můžu říct jenom než, mějte se krásně a dobrou noc.

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
5: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
6: Liboté, proč jsou na matech citrony?
5: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
7: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Biokuřecí prsní řízky za 149,90 nebo bio camembert za 29,90. Albert.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
10: She has them!
8: Trying to get the whole card in. Welcome.
7: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
11: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: 6. Taxi de Yahoo.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Tyjo, podepsaný kopiteli.
3: Le filet tendu entre deux parasols.
4: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
5: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
9: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
10: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
11: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
12: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
13: Třeba právě teď.
14: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
15: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií CitraCell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
16: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
17: Pustí.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bagárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Mikýř,
18: Tereza,
19: Maško,
18: René Dan,
19: Monika Timková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrano.
20: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
20: Nájkový látky až po samotným přelnu.
22: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji navíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seko, Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto Pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přičel rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
10: Brev má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Auto Active.
1: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si ne...

0: Dělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
1: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Pálivá omáčka. Špatné rozhodnutí. Zeva. Správné rozhodnutí. Zeva. Pro lepší pocit.
4: Aquila. Čistý tón přírody. Vila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Máslo v Bila klubu za 22,90 a tuňákový salát přikoupit dvou kusů za 44,95 za kus. Bila.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
10: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
11: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
10: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
12: Třeba právě teď.
13: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
14: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: Užijte si Mio Netto, víc než jen Prosecco.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
5: Petr
0: Švancara,
6: Martin
0: Hrana.
1: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Nálikový látky, až posadnu tím přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

If you cross it, that's your motherfucking ass.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
9: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
8: Na grilu.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
11: V pořádku, můžete jet.
10: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
12: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová plec za 49,90 a maliny v Bila klubu za 36,90. Byla.
14: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
15: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Přinesla jsem opletky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
0: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš. Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a Vesna. Jedna určitě nestačí.
8: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
9: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
12: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.

0: Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
4: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Auto Active.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
4: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
7: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
9: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Důležitý den, ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
11: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
12: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
13: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
14: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
15: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
14: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
15: Jo, grill.
16: Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
18: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
19: Hellmann's.
20: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
21: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
22: Výpadek?
21: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
23: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
22: A ještě na tom vyděláte.
24: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.

0: Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z Moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z Moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
5: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
6: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
11: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
12: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
11: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
13: Tati!
11: Neomezený tarify.
14: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
15: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
16: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
17: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
16: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
18: Třeba právě teď.
19: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
13: celé fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
20: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Billa klubu za 6,90. Billa.
21: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
22: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
23: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.

za celý papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
12: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
13: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
12: Na grilu.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
15: V pořádku, můžete jet.
14: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
16: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG. Everything is just fantastical.
17: Every day is bellissimo. Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
18: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
19: Přinesla jsem opletky. To jsou dvě a úplně stejný.

0: Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
1: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
2: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová plec za 49,90 a maliny v Byla klubu za 36,90. Byla.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
10: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
11: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
12: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set 3 odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: Chytré chlazení bez kompromisů. LG Dual Cool. Life's good. LG.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
11: V pořádku, můžete jet.
10: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
12: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
13: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
12: Na grilu.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
14: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
15: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
16: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
14: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
17: No.
18: Já jsem si přišla rád s kamením.
19: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
17: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
20: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
21: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová plec za 49,90 a maliny v Byla klubu za 36,90. Byla.
22: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my?
23: My rozhodně nejsme úplně stejný.
24: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
25: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
26: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
25: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
0: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.

0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Bref má něco úplně nového.

0: Zóna. Nový Brev Color Autoaktiv.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
5: Výpadek?
4: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
6: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
5: A ještě na tom vyděláte.
7: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
8: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
12: Důležitý den, ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
13: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
14: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
15: Dobrej. 1 giga kombo s hranolkama.
16: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
15: Jo, jasně. Tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
17: Tati!
15: Neomezený tarify.
18: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v giga kombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
20: Užijte si Mioneto, víc než jen Prosecco.
21: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
22: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
23: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.